Hát se nahucom z kýší, penajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj!

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Mohelnický folkfest a jeho sedmý ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat folk team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. A začneme folk týmem.

0: Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: U Kinál

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička Jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kameru, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak jedna dobře. Věc.
1: Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě.
0: Nechtěl. Tak prosím tě, no. Mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás. Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
4: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
3: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
5: Jaroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: A budem pokračování.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou.
4: Mm-hmm. Dobrý den.
6: Chtěla bych Asko.
3: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já vás moc zdravím. Mojí oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
3: No prosím.
7: A jestli můžu poprosit pana Nepila.
3: Prosit ani nemusíte.
4: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
3: A děkujeme.
7: Děkuji. Naslyšenou.
3: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
3: Mm-hmm.
8: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
4: Určitě, pokud nebude...
3: Těším se na to.
4: Pokud nebude choulostivé.
8: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
4: Ano.
8: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
4: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
8: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
4: Mám českýho fouska pořád.
8: Ano.
4: Dobře.
3: Tak to byla ona.
4: Ano.
3: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
8: Aleš.
3: Aleš.
4: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
3: Děkujeme.
8: Pozdravuju.
3: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
4: No protože já tam bydlím, víš.
3: No já vím, mě no, to došlo.
4: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
3: Ne.
4: Dobře.
3: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
9: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiním musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Šterc, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Když všecko víte, pane Šterc, kde tady rostou Václavky? Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení, byl Čepek, přeučil,
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se optají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijďte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete
2: to
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další
2: ho.
0: Věc.
2: A pili ho.
4: Jenomže, Jenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk, plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral?
5: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se. Čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
5: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu.

Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Jste
3: správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já lupňu na Zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek, no výborně. Tak třeba ještě.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu, pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý den celý den.
7: Dobrý den celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych též hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych ti dovzdělával. Já půjdu sám.
9: Budu sám.
8: Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byl už na placku.
8: Nazvedni, oj.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla kuchyče, jak to?
9: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit
9: já něco? Já mám třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, deseti. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na operu má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídat nejví ty moje
9: pěšné. Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: No
8: parkováš
9: asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. Ale mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
8: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
9: Ať seš podvodník!
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová!
8: Miláčko, posaď
10: se. Nežádám.
8: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem, ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film. Nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva a prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to pak někdo uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Česko čeká tropický víkend, bude až 40 stupňů. Na Hradě Pecka začíná benefiční festival hudby a divadla. Fotbalisté Nizozemská ovládli na mistrovství světa skupinu F. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Meteorologové v Česku varují před vlnou veder. Včera bylo největší horko v Doksanech na Litoměřicku 37,5 stupně Celsia. O víkendu místy naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je myslet na příjem tekutin, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a hlomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
5: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 6. hodině. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média, řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Petra Pavla těží z toho, že má českou televizi a český rozhlas.
7: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
8: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Na Hradě Pecka na Jičínsku začíná benefiční festival hudby a divadla. Dnes a zítra nabídne 12 představení. Výtěžek poslouží k výrobě repliky korouhové, která k hradu v minulosti patřila, říká kastelán Jan Murdych.
9: Dnešní program zahájíme o 1:30. Na pódiu se vystřídá několik kapel a taky jedno divadlo. Čeká nás třeba reggae, jazz, klezmer, moderní elektronická hudba a na závěr taky trochu punku. Výtěžek festivalu věnujeme na výrobu kované korouhové ve tvaru kohouta, tak jak ho měl ve znaku Krištof Harant. Sport.
5: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Oba týmy rovněž prošly do vyřazovacích bojů.
0: Počasí.
5: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: A dnes je pátek 26. června, 177. den v tomto roce právě začíná svátek má Adriana. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pak začíná ranní informační servis, u kterého vás vítá taky Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání. No a čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. A víc o tom všem, jak to všechno funguje, uslyšíte v reportáži Martina Srba už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Do té doby s vámi budou Valdemar Matuška, ještě před ním taky s písničkou Miroš Birka. No a od nás Hradce Králové ještě jednou vám všem krásný pátek a dobré ráno.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Valdemar Matuška teď dospíval na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 10 minut po 5. hodině. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno přejeme. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak nějak takhle by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní teď odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem. A my vám to teď všechno v reportáži Martina Srba představíme.
2: Tři vrstvy zásahový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
3: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
2: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynů.
3: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
2: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
3: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
4: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
3: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
5: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
3: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
5: Koukněte do toho, jo.
3: Číslice.
5: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
3: To jsou tady kolečka.
5: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
3: Zelená, žlutá, červená.
5: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
3: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
5: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
3: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
5: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
3: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
5: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
3: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
5: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
3: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jennifer Rush teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové se svojí písničkou a je pátek 26. června, 177. den v tomto roce, svátek má Adriana, přejeme všechno nejlepší, narozeniny oslaví publicista a spisovatel Ondřej Neff, bude mu dnes 81 let. No a před 10 lety byl otevřen rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až s 3x větší kapacitou než do té doby.
1: Počasí.
0: Čeká nás další horký tropický den. I ta noc byla na mnoha místech Česka tropická. Když se teď aktuálně podívám na teploty tady v našem kraji, tak v Rychnově nad Kněžnou třeba na teploměru 20 stupňů, tady v Hradci Králové 19, v Jičíně 19, v Trutnově 18, v Náchodě 18, všude obloha teď jasná. Sluníčko už pomalu vyšlo, no a čeká nás slunečný den. Teploty v Královéhradeckém kraji dnes budou stoupat až k 36 stupňům Celsia. Ten teplotní rozpočet je tedy dnes 33 až 36, na Broumovsku kolem 30 a vytrepované slabý proměnlivý biozátěž bude na trojce.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Yeah.

0: I při pátku je tady náš spotřebitelský servis, no a v něm je tu dnes od vás dotaz, tentokrát na totálně úplně rozbité zboží v záruce. Co všechno by měl prodejci zaplatit? To už nám řekne náš spotřebitelský expert Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Lumír. V záruční době se nám porouchal sporák natolik, že podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič nemá, takže nám vrátí peníze. Máme nároky na vrácení peněz, které jsme museli zaplatit elektrikáři za odbornou instalaci? Při novém sporáku budeme totiž instalaci platit znova. Pane posluchači, máte nárok na proplacení nákladů, které souvisely s reklamací, což instalace nového sporáku není. Máte ale nárok na náklady na demontáž starého sporáku a jeho odvoz do prodejny.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas.

0: Hradec Králové, zprávy.
1: Domovy pro seniory přijímají kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření. Personál dohlíží na pitný režim klientů a nabízí jim osvěžující ovoce. Meteorologové varují, že vlna horkého počasí bude o víkendu vrcholit. Může být až 40 stupňů. Většina přírodních koupališť v našem kraji má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jenolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci. Motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Školáci dnes dostanou vysvědčení a začnou jim letní prázdniny. Učitelé upozorňují, že výsledky práce je vhodné s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausenovou 2-1 na sety. A jaké bude počasí? Slunečno, teploty na východě Čech 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Pojďte se spolu s námi podívat, co píšou i dnes v pátek 26. června. Začnu regionální přílohou Mladé fronty dnes. Na jeden zátah zvládli přes 100 kilometrů námořní expedice Monoxylon. Experimentálních archeologů z východních Čech má za sebou nejnáročnější a nejdelší etapu na Širém moři. Ve středu v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu kmene urazili mezi ostrovy Lemnos a Kyra Panagia za 18,5 hodiny 103 kilometrů. Pomohla částečně plachta. Jak řekl ředitel archeoparku ve Všestarech Radomír Tichý, organizátor výpravy, ta vyplula 20. června z řeckého přístavu Alexandrupole mezi ostrovy v severní části Egejského moře na trasu dlouhou okolo 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos. Za sebou má expedice více než polovinu trasy. A podrobnosti už si můžete dočíst v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Tak já se dívám také do dnešních regionálních deníků. Ten hradecký píše třeba o tom, že nejlepším klempířem je žena. Z Hradce vyhrála celostátní soutěž. Titul nejlepšího klempíře České republiky v celostátní soutěži České ručičky putuje do Hradce Králové a navždy už bude spojený s historickým úspěchem. Získala jej totiž jako první žena v historii Lubuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocilova. Obor klempíř byl po desetiletí vnímán jako ryze mužská profese. Libuše však ukázala, že o úspěchu nerozhoduje pohlaví, ale talent, preciznost, odborné znalosti a ochota neustále na sobě pracovat. Její úspěch je zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel. Stále více dívek se totiž prosazuje v technických a stavebních oborech, které byly ještě nedávno téměř výhradně doménou mužů. Takže Libuši Pecharové moc blahopřejeme z Hradce Králové, no a vy si o tom můžete přečíst v hradeckém deníku. Na straně číslo 3 je článek. Tak. A ještě jedno téma. Podíváme se na stránky dnešního Práva. Tady se píše, práce v horku má limit, šéfové jej musí dodržovat. Venku stále panuje tropické počasí, kdy často moc nepomáhá ani schovat se do stínu nebo uvnitř větrat a komplikuje to práci nejenom lidem, kteří musí dělat venku, ale i těm v kancelářích nebo v dopravě. Většina z nich přitom netuší, že existují teplotní limity, které musí zaměstnavatelé dodržovat, případně je nějak kompenzovat. Pokud tedy teplota zákonnou hranici překročí, zaměstnavatel nemůže situaci ignorovat. Je povinen přijmout konkrétní opatření, jako třeba zajistit stínění, intenzivnější větrání, případně bezpečnostní přestávky a ochranné nápoje. A podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 6 v dnešním Právu, tak si také můžete pročíst a prostudovat, ať víte.

0: Dobré ráno vás dnes, až bude 8:30, pozveme do Kvasin na zámek, kde se už teď v sobotu budou konat Půtovy zámecké slavnosti. Letos to bude už 9:00 a přijede nás pozvat Vilém Janeček, hrdý nositel příjmení průmyslníků a výrobců legendárních motocyklů značky Yava, ale taky člověk, kterému spíš než motorky učarovaly meče, palcáty, brnění, rytířské souboje a středověk, protože vede rychnovskou skupinu historického šermu Foltest. A Vilém Janeček už nám o letošních Půtových zámeckých slavnostech na zámku v Kvasinách řekne víc po 8:30. Jak jsem slíbil.
1: Počasí.
0: Počasí bude i dnes horké, tropické, slunečné, teploty se budou pohybovat mezi 33 a 36 stupni Celsia, na Broumovsku naměříme kolem 30, vítr slabý, proměnlivý, biozátěž bude dnes na stupni číslo 3, takže nás čeká vysoká zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk, dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 9 minut už bude 6 hodin, jak už jsme říkali, tak školáci dnes dostanou vysvědčení a pak jim začnou hned taky letní prázdniny. Určitě se na ně moc těšili. No a mnoho z nich se chystá určitě taky na různé kempy, výlety, sportovní soustředění, tábory. A tak se Tereza Beránková dnes dětí tedy zeptala.
1: Děti, pojedete tenhle rok na tábor?
2: Já pojedu s tancováním se ségrou a moje ségra se mnou.
3: Já budu ve Starým Hradišti, tam je takový dům a tam budeme na táboře.
4: Já půjdu s Gábinkou na tábor a budu tam mít kamarádku Johanku.
1: A co se na táboře dělá?
5: Třeba když tam spíš, tak si opékáš buchty, anebo přes den tak, když je teplo hodně, tak jdeš do vody a něco tam děláš. Třeba si tam hraješ nebo jdeš na paddleboardu.
6: Když je mega teplo, tak si můžeš zahrát nějakou hru ve vodě, ale když je ledová a špinavá, tak ne.
7: Nebo my pojedeme v létě na chatu na kemp a budeme tam mít strašně studenou vodu v létě a budeme do ní moc skákat. Ale já jsem do ní minule neskočila, protože byla strašně studená. A byly tam dokonce i padla a lodičky, na kterých se mohlo plavat. A byly tam stany a obchod.
1: A kdo na tábor jezdí?
3: Lidi nebo nějaký kluci a holky, který jsou ještě malí a učí se.
1: A kde děti na táboře spí?
8: Ve stanu a čtou si tam nějaký strašidelný pohádky.
1: A proč si čtou strašidelné pohádky?
8: Aby se dobře spalo.
9: A takhle to vidíme my.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko sužují tropy, důležité je hodně pít. Průjezd Janskými lázněmi omezí mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Fotbalisté Nizozemska ovládli na světovém šampionátu skupinu F. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu před horkem do neděle. O víkendu může být až 40 stupňů. Tropické teploty zatěžují organismus a zvyšují riziko dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař Josef Štolfa.
2: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tedy mozek.
1: V horkém počasí by lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. V Janských lázních dnes začne mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Silnice ke kolonádě a k lázeňským domům bude do nedělních 17 hodin uzavřená. Mimo provoz je taky autobusová zastávka Janské lázně Kolonáda, která je přesunutá k Lanovce, říká jedna z organizátorek Irena Korytářová.
3: Organizátoři mistrovství světa doporučují návštěvníkům využít parkoviště u Lanovky na Černou horu nebo u hotelu Lesní dům a do centra Janských lázní dojít pěšky. Všechny lázeňské provozy během mistrovství fungují v běžném režimu.
1: V Chodovicích na Jičínsku otevřeli v těchto dnech workoutové hřiště. Nový areál nabízí prostor pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity, informuje vedení obce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
4: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Nizozemska ovládli na světovém šampionátu skupinu F. Tunisko porazili 3-1. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Už jistě postupující Německo prohrálo s Ekvádorem 1-2 a Pobřeží slonoviny porazilo Curaçao 2-0.
0: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Jaroměře po staré silnici na Hradec Králové pozor na omezení v části Semonice, kde pokračuje oprava mostu, provoz je řízen kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A
5: dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. I teď 4 minuty po 6. vás pěkně zdraví Jakub Schmidt. No my už jsme to ve zprávách malinko nakousli. Za chviličku dokousneme a dopovíme. Pokračující horké letní počasí zvyšuje riziko zdravotních komplikací. Vysoké teploty jsou zátěž hlavně pro srdce a cévy. Jak se tedy v těchto dnech správně chránit nebo jak správně postupovat při přehřátí, to nám poradí za chviličku praktický lékař Zbyněk Cejnar. Tak si ho poslechněte, ať víte. Dobré ráno ještě jednou z Hradce Králové a hezký pátek 26.

0: Jak víte, v Česku mají podle meteorologů v příštích dnech znovu padat teplotní rekordy. Především seniorům, dětem nebo nemocným lidem tak hrozí přehřátí. Na to, jak se v horku správně chránit a předejít kolapsům i dalším zdravotním komplikacím, se praktického lékaře Zbyňka Cejnara ptala reportérka Adéla Kavříková.
1: Ty teploty jsou extrémní, o víkendu mají šplhat až ke 40 stupňům. Můžeme říct, pro koho už jde v téhle situaci o vyloženě život ohrožující stav a na koho bychom třeba teď v rodině měli dávat největší pozor?
2: Nejvíce ohrožení jsou starší lidé a kardiaci a na prvním místě bychom měli monitorovat jejich stav hydratace a pokud užívají léky na vysoký tlak či na odvodnění, tak je dobré se domluvit se svým ošetřujícím lékařem a tyto léky snížit, protože při dehydrataci, které nám způsobuje toto vedro a při užívání těch léků se ten stav může ještě zhoršit.
1: Sám se s tím teď setkáváte s takovými případy?
2: Měl jsem teďka v ordinaci právě několik pacientů, kteří si stěžovali na to, že jsou slabí a přitom, když jsem jim změřil krevní tlak a potom jsme doplnili krevní odběry, tak bylo vidět, že už jsou dehydratovaní. A po úpravě léku se jejich stav výrazně zlepšil.
1: My to víme asi všichni, že v teple máme více pít. Pojďme ale říct, kolik tekutin už je v takovém teplotním extrému moc a jakých nápojů bychom se třeba měli úplně vyvarovat.
2: Myslím si, že dostatečně bude určitě do 3 litru tekutin. A určitě jednoznačně se vyvarovat alkoholickým nápojům i energetickým drinkům. Ne všichni vnímají jejich riziko extenzivně.
1: Jak v takovém horku ulevit tělu, pokud doma nebo v práci nemám klimatizaci? Co třeba pomáhá víc? Je to ledová sprcha, nebo spíš stačí třeba jenom úprava jídelníčku?
2: Určitě bych nedoporučoval ledovou sprchu, ale spíše vlažnou. A co se týká úpravy jídelníčku, ne ledové, ale studené tekutiny, svíčková s knedlíkama asi není vhodná v tuhle dobu.
1: Jak u sebe, anebo třeba u kolegů v práci poznám, že už to není jenom běžná únava z horka, ale že je to úpal nebo úžeh a je třeba volat záchranku.
2: Určitě pokud ten člověk začne měnit barvu, bude více bledý, bude si stěžovat na únavu, když omdlí, tak je to asi jasné. Jeden z prvních varovných příznaků bude zrychlený dech a opocená kůže, určitě umístit do chladné místnosti, dostatek tekutin, pokud je to možné uložit na lůžko a zvednout nohy a vyvarovat se jakýmkoliv fyzické aktivitě.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilé.

0: Marie Rotrová, Klíč pro štěstí, v závěru taky Jiří Bartoška samozřejmě. 6 hodin 19 minut, to je přesný čas teď v dobrém ránu. Rád vás vidím, když to tak mám říct, u rádia a pátek 26. června určitě taky. Svátek má Adriana, publicista a spisovatel Ondřej Nev, dneska slaví 81. narozeniny. No a před 10 lety byl otevřen rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až 3x větší kapacitou než do té doby. Tak to je jedna historická událost. No a teď se pojďme podívat na to, jak bude, co nás dnes čeká venku a jaký pátek očekáváme.
1: Počasí.
0: Bude horký a tropický, teď se mi dostala aktuální předpověď počasí od meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže slunečno s tropickými teplotami dnes, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 33 až 36, na Broumovsku kolem 31, na horách pak naměříme 26 až 30 stupňů a vítr povane jen slabý, proměnlivý nebo východní. Pak nás čeká bezoblačná noc, opět bude jasná s teplotami, někde opět i tropickými, co se týče tedy noci, takže ne tropické teploty, že by snad bylo přes 30 stupňů Celsia, to ne, ale pokud tedy ty teploty neklesají pod 20 stupňů, jedná se o tropickou noc. Takže teploty v noci 21 až 18 stupňů, ale v údolích může být i jen kolem 14 stupňů Celsia. No a jak jsem říkal, v noci tedy jasno. Zítra v sobotu opět slunečno a velmi teplo. Zítra ty teploty budou ještě zase výš než dnes. Zítra jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně na horách až polojasno, teploty v sobotu 35 až 38 stupňů Celsia. No a s Tomášem Popelkou si určitě řekneme i o té neděli, jak se s ním spojíme kolem 8:45, no a řekne nám, jaký je ten výhled. Čeká se, že se na mnoha místech Česka v neděli možná podaří překonat ten rekord pro Česko zaznamenaný v Dobřichovicích 20. srpna 2012, který činil tenkrát 40,4 stupňů Celsia. Takže zeptáme se Tomášem Popelky, jak to vidí třeba tady u nás v našem Královéhradeckém kraji s těmi rekordními hodnotami. Tak nás dál poslouchejte, dobré ráno, hezký pátek a vstávejte dál s Českým rozhlasem Hradec Králové.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Vít Jedlička, dopravní expert, bude dnes v radioporadně dopoledne po 11. hodině a tak s ním probereme hlavně cesty do zahraničí, pokuty, pohonné hmoty, platnost dokladů, dálniční známky, vše, co je potřeba dnes dopoledne po 11. hodině. Poslechněte si, no a určitě si poslechněte taky poradnu o zdravém životním stylu, veselé a zdravě po 13. hodině s Patrikem Rozehnalem, doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, kteří nám teď řeknou, o čem to dnes bude.
1: Hezký pár.

0: mě pečovat.
1: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
0: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
1: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
0: Těšíme se na vás.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové v Česku varují před vlnou veder. Včera bylo největší horko v Doksanech na Litoměřicku, 37,5 stupně Celsia. O víkendu naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Městská policie v Hradci Králové posiluje hlídky v okolí škol. Děti bývají v den předávání vysvědčení roztržitější a méně pozorní. Strážníci jsou od rána u přechodů pro chodce v ulicích Habrma.

0: Nová, Bezručova, Števcova nebo na Novém Hradci. Obec Sněžné na Rychnovsku získala třetí místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila aktivní spolkový život, využívání inovací a chytrých řešení v obci. S oceněním je spojená finanční odměna 250 tisíc korun. Paříž zakáže kvůli tropickým teplotám prodej alkoholu. Cílem je předejít zdravotním komplikacím. V Paříži jsou v těchto dnech vlivem extrémních teplot přeplněné nemocnice. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru, napsal to na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. A jaké dnes bude počasí? Slunečno, teploty na východě Čech 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Páteční noviny opět otvíráme společně v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, teď 8 minut po půl. Sedmé konkrétně. No a začnu. Mladou frontou dnes u Hradce hnízdí pár orlů mořských. Vidět na české obloze orla mořského je svátek. V Hradci Králové kilometr od točny trolejbusů na Svatováclavském náměstí se však nachází ještě vzácnější rarita. Největší český dravec a kriticky ohrožený druh tu vyvedl mladé. Jde o historicky první zaznamenané hnízdění orla mořského v katastru města Hradce Králové. Orly si postavili velké hnízdo vysoko na Borovici u jedné z retenčních nádrží, která je schovaná v lese pár minut chůze od Nového Hradce Králové. Přesné místo zůstává tajné. Jinak podle odhadů u nás žije asi 100 orlů mořských a v našem kraji jsou to zatím spíš jen jednotlivci. Ví se třeba o orlech u Třebechovic pod Orebem, Lázní Velichovek a Jaroměře, teď tedy i tady v Hradci Králové. Podrobnosti v Mladé frontě dnes, kde se taky píše o tom, že potíže s parkováním se chýlí ke konci. Pětipodlažní parkovací dům v Trutnovské nemocnici pojme až 276 aut. Stavbu parkovacího domu za čtvrt miliardy korun včera spustil Královéhradecký kraj v Trutnovské nemocnici, která je součástí krajského zdravotnického holdingu. Pojme téměř 280 aut. Projekt by měl vyřešit dlouhodobé problémy s parkováním zaměstnanců a návštěvníků nemocnice. Dnes mají totiž k dispozici jenom 120 míst. Pětipodlažní parkovací dům bude postaven v horní části nemocničního areálu vedle interny, zabere plochu 1550 metrů čtverečních. No a podrobnosti ve velkém článku, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního hradeckého deníku na závěr. Zámek ve Skřivanech míří do rukou nových majitelů, chtějí ho zpřístupnit i veřejnosti. Památkově chráněný novogotický zámek na východním okraji obce Skřivany na Královéhradecku získají od kraje za 20,5 milionu korun Marcel a Dušan Rikrovi. V pondělí o tom rozhodli krajští zastupitelé. Budoucí majitelé slibují částečné zpřístupnění památky veřejnosti. Kraj se snaží zámek, pro který nemá využití, prodat už několik let. V posledním kole prodeje o něj měli zájem dva subjekty, neúspěšným zájemcem byl podnikatel Pavel Plicka. Podle zástupců hejtmanství Rikrovi plánují zámek opravit, vybavit dobovým nábytkem a částečně jej zpřístupnit i veřejnosti. Chtějí si v areálu otevřít i kavárnu. Podrobnosti v článku v Hradeckém deníku. Tak, mrkněte, my noviny zavíráme. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a zase hrajeme. Pěkně k vašemu příjemnému vstávání. Pak si připomeneme po písničce, jaké nás dnes venku čeká počasí.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, pokud potřebujete přesný čas, tak za necelou minutu, asi za 3/4 minuty bude 6:45. Český rozhlas Hradec Králové za chvíličku přinese sportovní informace. V Praze možná víte, skončila 23. olympiáda dětí a mládeže, a to se zlatým puncem právě pro pořadatelský kraj, to znamená hlavní město. Podle elitních sportovců mládežnické hry připomínaly ty opravdové olympijské hry a vy o tom uslyšíte i za chviličku v našem dnešním sportovním příspěvku ve sportovní reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže hned po písničce Janka Leneckého to bude.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný s tropickými teplotami, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 31 stupňů Celsia, na horách 26 až 30. A k tomu povane jen slabý vítr, proměnlivý nebo východní. Noc bude bezoblačná, jasná, teploty 21 až 18, v údolích může ta teplota klesnout noci na 14 stupňů Celsia, no a zítřek bude taky slunečný a velmi teplý, horký. Bude jasno nebo skoro jasno, během soboty hlavně na horách až polojasno a teploty v sobotu 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 33.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak snad vás po ránu i tahle písnička od Janka Ledeckého potěšila. Dobré ráno, přejeme hezké vstávání. Je 6.50, takže za 10 minut už bude 7 hodin. No a my si teď připomeneme olympiádu dětí a mládeže.
1: Sport.
0: Olympijský oheň uhasl a 23. olympiáda dětí a mládeže je minulostí. Poprvé v historii ji hostila Praha, která na domácí půdě slaví celkové prvenství v bitvě mezi všemi kraji Česka.
2: Olympiádu dětí a mládeže 2026 vyhrává hlavní město Praha.
3: Je to úžasný, vždycky jsem si tohle přál, prostě jsem mega rád, že jsme tady. Pojďme Praho.
4: Super výřek.
5: Vyprávěli mladí sportovci z vítězného kraje, tedy z Prahy. Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo přes 3 500 sportovců. Ti se mohli setkat se svými idoly. Například atlet Jan Štefela předával medaile na závěrečném ceremoniálu.
3: Bylo to úžasné. Pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let. Doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí a mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
5: Mladí sportovci si pochvalovali také, v jakých kulisách se závody konaly. Jen samotné zahájení bylo na největším stadionu v Česku, tedy v Edenu. Fotbalisté hráli v tréninkovém areálu Sparty a reprezentace na Strahově a vodní slalomáři, stejně jako ti elitní, při světovém poháru bojovali na kanále v Troji. Medaile pak sportovci přebírali na pražském výstavišti. Právě tento fakt vypíchl mistr světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič.
6: Máme často tendenci se dívat hlavně na výsledky, ale sport je především o zážitcích a myslím si, že každá sportovní akce, která probíhá v takhle krásných kulisách, těch sportovcích zanechá nějaké krásné vzpomínky a já jenom doufám, že je bude i motivovat k tomu, aby se sportu věnovali co nejlépe a třeba tyhle zážitky v budoucnu zažívali opakovaně.
7: Tímto momentem prohlašuji 23. olympijské hry dětí a mládeže za ukončené.
5: Další olympiáda dětí a mládeže, ta zimní, bude za půl roku, a to v Plzeňském kraji. Z pražského výstaviště Karel Schamberger, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Českou republiku čeká tropický víkend, bude až 40 stupňů. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede delegaci na summit NATO. Na Hradě Pecka začíná benefiční festival hudby a divadla. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek, hezké ráno. Česko sužuje tropické počasí. Záchranáři hlásí nadprůměrný počet výjezdů, denně kolem 350. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech a s úpalem. Ohrožení jsou hlavně seniori. Ve vyhřátém bytě většinou málo pijí a jsou dehydratovaní. Pokračuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
4: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
2: O víkendu naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na rozhodnutí ústavního soudu. Podle předběžného opatření má do Ankary letět i přesto, že to vláda odmítala. Motoristé předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
6: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
7: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
6: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
7: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
6: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Na Hradě Pecka na Jičínsku začíná benefiční festival hudby a divadla. Dnes a zítra nabídne 12 představení. Výtěžek poslouží k výrobě repliky korouhve, která k hradu v minulosti patřila, říká kastelán Jan Murdych.
8: Dnešní program zahájíme o 1:30. Na pódiu se vystřídá několik kapel a taky jedno divadlo. Čeká nás třeba reggae, jazz, klezmer, moderní elektronická hudba a na závěr taky trochu punku. Výtěžek festivalu věnujeme na výrobu kované korouhve ve tvaru kohouta, tak jak ho měl ve znaku Krištof Hrant. Sport.
2: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z prvního místa. V vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahraje taky Japonsko a Švédsko. Dále jde Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. V play-off jsou taky Australané po remíze 0-0 s Paraguají.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 28. Biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty pátek 26. června na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je s vámi ranní informační servis. Zdraví vás Jakub Šmit. Za chviličku se vypravíme do Janských Lázní a budeme vás tam hlavně zvát, protože tam začíná dnes světový šampionát veteránů v běhu do vrchu. Přijelo na něj téměř 1000 závodníků z bezmála 40 zemí. Nejstarším je běžec z Madagaskaru a za chviličku vám třeba řekneme i to, kolik mu je let. Takže si poslechněte. No a v Bleskovce dobrého rána dnes ještě jednou budeme hrát o knížky z nakladatelství Kazda, dnes konkrétně o tu, o kterou už jsme taky hráli tento týden a byl o ní velký zájem, Láska pod italským sluncem, romantické čtení. Takže vám přeju hodně štěstí, soutěžní úkol tady bude zase jako vždycky chvilku před půl osmou. Držím vám palce a dobré ráno z Hradce Králové, ať se pátek vydaří.

0: 7 hodin 10 minut, dobré ráno přejeme, teď to byli Brontosauři, no a míříme do Janských Lázní na Trutnovsku, kde hostí do neděle mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu a je to opravdu velkolepá událost. Přijelo bezmála 1000 závodníků z 38 zemí světa. No a podrobnosti teď probereme a vám je nabídneme s naší reportérkou Janou Házovou. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak už jsem říkal, jde o soutěž veteránů. Na start se postaví běžce ve věku od 35 do 80 let. Kolik let je tomu nejstaršímu?
1: No tak, strop je těch 80 let a právě tolik bude nejstaršímu účastníkovi letos na podzim. Takže odpověď na tvoji otázku je, že nejstaršímu závodníkovi šampionátu je 79 let. Organizátoři opravdu zaznamenali rekordní zájem závodníků z celého světa. Přicestovali například z Madagaskaru, Uruguaye, Nového Zélandu, Alžírska, Argentiny nebo Mexika. Nejvíce závodníků je pochopitelně z Česka, a to 210. Více než 100 závodníků pak přijelo z Irska a nebo z Německa.
0: No a čeká na návštěvníky Janských Lázní kvůli tomu konání šampionátu nějaké omezení?
1: Ano, týká se řidičů a návštěvníků, kteří chtějí využít autobusovou dopravu. Řidiči musí počítat od pátečního poledne do nedělních 17 hodin s úplnou uzavírkou hlavní silnice ke kolonádě a lázeňským domům. Organizátoři doporučují zaparkovat auto u lanovky na Černou horu anebo u lesního domu a do centra města dojít pěšky. No a fungovat nebude po dobu závodu ani autobusová zastávka Janské Lázně Kolonáda, která je na dobu trvání závodu přesunutá k lanovce. Všechny lázeňské provozy v době mistrovství světa pak fungují v běžném režimu.
0: Je součástí mistrovství světa v běhu do vrchu v Janských Lázních taky nějaký zajímavý doprovodný program?
1: Tak organizátoři slibují návštěvníkům spoustu živé hudby po celé 3 dny. Sobotní společensko-sportovní závod Buď fit nebo setkání s osobnostmi českého sportu a další aktivity. Po celou dobu budou v centru lázeňského města také stánky s občerstvením.
0: Tolik Jana Házová, takže zveme do Janských Lázní. Ať se mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu podaří. Děkujeme, Jano.
1: Určitě, naslyšenou. Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jak jsme říkali před chviličkou, Janské Lázně se ode dneška proměnili v centrum světového horského běhu. Koná se tam až do neděle mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. No ale těch akcí je mnoho, mnoho. Teď o víkendu Špindlerovská pouť, to nám tady říkal včera pan starosta, zval nás Martin Jandura do Špindlerova mlýna, že ode dneška do neděle Špindlerovská pouť samozřejmě bude báječná. Maloúpský jarmark taky 27. června od 10 do 16 hodin v Malé Úpě. To je taky krásné. Žánrový a inkluzivní festival Bloodfest, ten zase bude teď na letišti v Hradci Králové v Hradeckém parku 360, taky 27. června. No a půtovy zámecké slavnosti v Kvasinách se konají taky zítra v sobotu 27. června celý den od 11 do 23 hodin. O tom budeme ostatně mluvit i s naším dnešním ranním hostem po půl deváté. Je to hodně a to já všechno takhle tady krásně čtu z webu Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, takže se tam taky podívejte, protože jsme pro vás opět jako každý týden těsně před víkendem připravili tipy na víkend, takže inspirace pro vás určitě hodně právě na webu. Na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz. Zapomněl jsem třeba na mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku, ze kterých bude Jana Kudevejsová zítra vysílat. Takže i to tady je. Mrkněte, inspirujte se a přejeme vám všem krásný víkend.
1: Počasí.
0: Bude horký ten víkend, už dnes samozřejmě nás čeká slunečno s tropickými teplotami, bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno, teploty 33 až 36, na Broumovsku kolem 31 a na horách 26 až 30 stupňů dnes. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo východní a víc si o víkendovém počasí řekneme za hodinu s meteorologem Tomášem Popelkou.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: 726 46 46 46, to je naše telefonní číslo a to budete teď potřebovat. Tedy vy všichni, kteří s námi chcete soutěžit.
1: Bleskovka.
0: Máme tu knížku Láska pod italským sluncem, krásnou knížku z nakladatelství Kazda. Je to romantika, v životě přijde chvíle, kdy se musí zvednout, usmát se a přestat čekat na svolení být šťastná. Hlavní hrdinka právě podepsala rozvodové papíry, cítí se ztracená a beze směru, dokud se nerozhodne doprovodit svoji dceru na hudební letní tábor k italskému jezeru Garda. Tam to všechno začíná, pod italským sluncem začíná objevovat nejenom krásu zdejší krajiny a vášeň k životu, ale i svoji vlastní hodnotu. Tak, představili jsme knížku, teď musíme samozřejmě taky představit podstatu soutěžního úkolu, o co nám půjde, půjde nám o to zase, abyste někoho poznali teď podle toho, co nám bude vyprávět a bude to taky pozvánka k našemu vysílání, tak trošičku a to já potom odtajním, až už budeme vědět. Takže se ptám, kdo to je, takhle jednou vypravoval o svých zážitcích s počítačem.
2: On mě furt poučuje, furt mi opravuje mi pravopis, furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozí. Nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval.
0: Asi s tím máme všichni podobné zkušenosti. Tak koho jste poznali, zavolejte do dobrého rána.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu? Jako prvního dobrý den, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Jana Odkrytá.
0: Dobrý den, paní Jano, moc vás zdravím. Tak povídejte.
3: No, je to František Ringo Čech.
0: Je to František Ringo Čech. A byl tady proto, anebo vy jste ho hádali a vy jste ho krásně, paní Jano, uhodla proto, že zítra s námi František Ringoček bude i v Hvězdných návratech odpoledne po 16. hodině, tak se určitě poslechněte, protože se třeba dozvíte, proč se nejdřív vyučil, jak se dostal k malování, anebo jakou muziku má rád a jakou miluje. Takže samozřejmě uslyšíte i jeho písničky. Zítra po 16. hodině Hvězdné návraty, tentokrát tedy s Františkem Ringo Čechem. Tak určitě poslouchejte, paní Jano, zítra. No a ať se vám hezky čte i ta knížka, kterou jste od nás vyhrála, Láska pod italským sluncem. Byla jste někdy v Itálii pod italským sluncem?
3: Nebyla.
0: No tak budete alespoň v téhleté romantické knížce, i když tam budeme možná teď všichni v těchto dnech pod tím horkým sluncem, asi všichni. Co plánujete na víkend?
3: Jen tak po doma.
0: Po doma.
3: Přijdat zahradu a doma. Ano. Ochladit doma.
0: A poslouchat rádio, doufám taky.
3: Ano.
0: Tak skvělá. Skvělý plán. Ať se vám vydaří. Mějte se moc krásně, rád jsem vám slyšel. Paní Jano, vydržte na telefon. Naschledanou. Tak, 7 hodin 25 minut, za 5 minut už bude 7:30. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď nám zaspívá, když už jsme byli v té Itálii. Eros Ramazzotti, taky trochu té italštiny, temperamentní si dáme. No a pak už si poslechneme Radka Půlkrápka, který nám řekne přesně o 7:30, co je nového ve zprávách. Tak dobré ráno i ode mě, od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Domovy pro seniory přijímají kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření. Personál dohlíží na pitný režim klientů a nabízí jim osvěžující ovoce. Meteorologové varují, že vlna horkého počasí bude o víkendu vrcholit. Může být až 40 stupňů. Většina přírodních koupališť v našem kraji má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jinolicích a na koupališti Trutnov v Dolce. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Školáci dnes dostanou vysvědčení a začnou jim letní prázdniny. Učitelé upozorňují, že výsledky práce je vhodné s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce, mimo jiné v pražském dopravním podniku. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále.

0: Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausenovou 2-1 na sety. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno, teploty mezi 33 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na trase Dvůr Králové nad Labem za Loňov. Pozor nedaleko odbočky na Stanovice, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: 7:08 se pojďte spolu se mnou podívat ještě jednou na stránky dnešních, to znamená pátečních novin. Začnu Mladou frontou. Na jeden zátah zvládli přes 100 kilometrů. Námořní expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech má za sebou nejnáročnější a nejdelší etapu na širém moři. Ve středu v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu kmene, urazili mezi ostrovy Lemnos a Kyra Panagia za 18,5 hodiny 103 kilometrů. Pomohla částečně i plachta, jak řekl ředitel archeoparku ve Všestarech Radomír Tichý, organizátor výpravy. Ta vyplula 20. června z řeckého přístavu Alexandroupole mezi ostrovy v severní části Egejského moře na trasu dlouhou okolo 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos, no a za sebou má expedice více než polovinu té celkové trasy. Podrobnosti v článku v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Já už se dívám také do regionálních deníků. Hradecký deník píše, že nejlepším klempířem je žena z Hradce. Vyhrála celostátní soutěž. Titul nejlepšího klempíře Česka v celostátní soutěži České ručičky putuje do Hradce Králové a navždy už bude spojený s historickým úspěchem. Získala jej totiž jako první žena v historii Libuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocelova. Obor klempíř byl po desetiletí vnímán jako ryze mužská profese. Libuše však ukázala, že o úspěchu nerozhoduje pohlaví, ale talent, preciznost, odborné znalosti a ochota neustále na sobě pracovat. Její úspěch je zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel, protože stále víc dívek se prosazuje právě v technických a stavebních oborech, které byly ještě nedávno téměř výhradně doménou mužů. Tak Libuši Pecharové moc blahopřejeme k tomu, že je nejlepším klempířem Česka a moc zdravíme. Tak, tolik článek v hradeckém deníku a ještě Právo tady máme. Práce v horku má limit, šéfové jej musí dodržovat. Venku stále panuje tropické počasí, kdy často moc nepomáhá ani schovat se někde do stínu, anebo uvnitř větrat a komplikuje to práci nejenom lidem, kteří musí dělat venku, ale i v těch kancelářích nebo v dopravě. No a většina z nich přitom vůbec neví a netuší, že existují i teplotní limity, které musí zaměstnavatelé dodržovat, případně je nějakým způsobem kompenzovat. Pokud teplota zákonnou hranici překročí, zaměstnavatel nemůže situaci jen tak ignorovat. Je povinen přijmout konkrétní opatření, zajistit třeba stínění, intenzivnější větrání, případně bezpečnostní přestávky a ochranné nápoje, jak tady píšou. Článek je samozřejmě mnohem obsáhlejší, jsou tady i ty hranice teplotní, takže si už můžete zbytek dočíst a přečíst sami. V dnešním Právu na straně číslo 6 ještě dodávám.

0: a je přesně 7:45. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je pátek 26. června, svátek má Adriana. Dneska děti dostanou vysvědčení a pak hurá na prázdniny. Jestli jste naplánovali, že pojedete letos na dovolenou autem, tak si určitě poslechněte dnešní radioporadnu dopoledne po 11. hodině, protože tady bude dopravní expert Vít Jedlička a my se budeme věnovat právě cestám do zahraničí, pokuty, pohonné hmoty, platnost dokladů, dálniční známky, to všechno probereme, na to všechno upozorníme. Kdybyste měli nějaký dotaz, samozřejmě ho můžete taky poslat třeba na adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo pak Vítu Jedličkovi po 11. hodině klidně do radioporadny i zavolejte.
1: Počasí.
0: Bylo horko, bude horko a v závěru týdne ještě větší. Dneska nás čeká slunečno s tropickými teplotami, bude jasno, dnes tedy během dne místy přechodně i polojasno a teploty 33 až 36 na Broumovsku kolem 31 stupňů, na horách pak 26 až 30 stupňů Celsia. Vítr k tomu povane slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu. No a za chviličku už co v učebnicích nebylo a dneska se vypravíme do Českého středohoří a Martin Písařík vám tam povypráví o jedné dýmající hoře, která se tam nachází. Tak si poslechněte.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko sužují tropy, důležitý je příjem tekutin. Ve Vamberku pokračují krajkářské slavnosti. Fotbalisté Spojených států prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Tureckem. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek. Hezké ráno. Meteorologové v Česku varují před vlnou veder. Včera bylo největší horko v Doksanech na Litoměřicku, 37,5 stupně Celsia. O víkendu naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a lomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
2: Ve Vamberku pokračují mezinárodní krajkářské slavnosti. Návštěvníci si dnes na několika místech prohlédnou výstavy. Program nabídne i koncerty, módní přehlídku a taky křest publikace o vambereckých vláčkových krajkách.
4: Výstavní prostory jsou otevřeny v krajkářské škole, muzeu krajky, městské knihovně, na radnici nebo v kostele svatého Prokopa. Odpolední program pak zpestří pochod a koncert Idrijského hornického orchestru ze Slovenska nebo vystoupení vamberecké dechovky. Na programu je také vernisáž v městské knihovně, křest knihy vamberecké vláčkové krajky a módní přehlídka krajkářské školy. Večerní část slavností pak zakončí hudební koncert na Husově náměstí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Město Hradec Králové připravuje stavbu sběrného dvora na Moravském předměstí. Doplní stávající 4 sběrné areály. Na přípravu projektové dokumentace zastupitelé uvolnili 3 miliony korun. 2 zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo víc než 235 lidí. Záchranné týmy hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy z celého světa.
5: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
6: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z prvního místa. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahraje taky Japonsko a Švédsko. Dále jde Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. V play-off jsou taky Australané po remíze 0-0 s Paraguají.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, teploty na východě Čech 33 až 36 stupňů, na horách kolem 28. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov Jičín teď pozor na nehodu v obci Chotěvice, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Školáci po celém Česku dnes dostávají vysvědčení a čekají je dvouměsíční prázdniny. V jedné malotřídce v Podkrkonoší máme naši reportérku Kateřinu Kohoutovou, tak se s ní za pár minut spojíme, aby nám pověděla, jak to tam vypadá, jaká je atmosféra, jak se děti těší na prázdniny. No a hostem po půl deváté pak bude Vilém Janeček, kterému učerovali meče, palcáty, brnění, rytířské souboje a středověk. No a přijede nás pozvat hlavně na sobotní zítřejší půtovy zámecké slavnosti, které se budou odehrávat opět v areálu Kvasinského zámku. Letos snad už po deváté. Ten program je opravdu nabitý od 11 až do večera, do 11:30. Snad večer ohromná večerní ohňová gala show nás taky čeká. Bude tam i historická bitva, spoustu koncertů, vystoupení i soutěží pro všechny, kteří do Kvasin na Kvasinský zámek zítra přijedou. Takže víc s Vilémem Janečkem po 9:30. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Šmit vás tedy dál pěkně zdraví. Je 5 minut po 8. Dál vám přejeme dobré ráno a hezké vstávání.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pavel Bobek teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 8 hodin 12 minut, končí další školní rok a děti po celém Česku dnes dostávají vysvědčení, tedy hodnocení své desetiměsíční práce. Slavnostní den je to hlavně pro prvňáky, no a ve třídě základní školy v Kunčicích nad Labem sleduje poslední školní den i naše reportérka Kateřina Kohoutová. Taky tam teď moc zdravím. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, tak tady vládne trošku nervozita, nedočkavost, ale zároveň samozřejmě radost, protože pokud to někdo náhodou neví, tak je poslední školní den. A na své vysvědčení tady čeká 22 žáků, z toho dva prvňáčci a naopak v páté třídě tady letos nemají žádného školáka. Děti, jak tak koukám, jsou slavnostně oblečené, učitelkám přinesly nejrůznější květiny a drobné dárečky. No a samozřejmě i oni kromě vysvědčení pro ně mají připravené nějaké odměny.
0: Ty jsi mluvila nejenom s dětmi, ale prý i s učiteli, tak jak náročné je vůbec učit v malotříce a hodnotit malé děti?
1: Určitě, na to bude nejlepší, když nám odpoví přímo paní ředitelka Lenka Peterová. Paní ředitelko, jak je náročná práce tady na malotřídkách a vůbec hodnotit takovýhle malý počet dětí?
2: Tak dobré ráno všem. Tak na malotřídní škole vlastně se učí děti z více ročníků v jedné třídě, ale neznamená to, že se učí stejnou látku. Vlastně každý ročník má svůj vzdělávací program a paní učitelka tu výuku střídá a organizuje tak, aby se vlastně mohla věnovat všem dětem. Takže zatímco třeba s jednou skupinou probírá nové učivo, tak musí ostatní samostatně pracovat a procvičovat. Tím se děti učí větší samostatnosti a vzájemné spolupráci, často si pomáhají i napříč ročníky. Výhodou ty malotřídní školy je ten individuální přístup, kdy vlastně učitel má možnost poznat každého žáka dobře a přizpůsobit výuku jeho potřebám.
1: Já děkuji. Potom také tady dochází k tomu, že druháci umějí to, co mají umět čtvrťáci.
0: Já taky děkuji i paní ředitelce. No a jinak, Kateřino, žáci některých škol se prý vrátí do lavic i o prázdninách, nebo do lavic. Do lavic asi ne, ale možná to vysvětlí všechno, kde to bude a proč se vrací tedy k tomu učivu o prázdninách.
1: Je to tak, nebude to přímo do lavic, ale do areálu školy. Mám na mysli třeba školu, střední školu Zahradnickou v Kopidlně, protože budoucí zahradníci si musí vybrat jeden týden o letních prázdninách, kdy přijdou do zahrad a skleníků a budou pracovat a pomáhat, protože pochopitelně ani v tuto dobu nemohou tyto prostory, květiny a zelenina zůstat bez péče. Ale můžu říct, co se mi podařilo zjistit, tak také i na některých základních školách, kde mají velké skleníky a velké zahrady, tak děti tam to ale není povinné, mají třeba možnost přijít o prázdninách, pomáhat v rámci takzvaných pěstitelských prací.
0: Tak děkujeme, že jsme mohli alespoň na chviličku taky ten konec školního roku s dětmi zažít tady v Kunčicích nad Labem, kde to všechno sledovala Kateřina Kohoutová. Kateřino, pozdravujte děti a věříte, že taky přejeme hezké prázdniny, ať se je užijí, hlavně ať se odpočinou. Děkujem, naschledanou.
1: Tak. Děti pozdravovat budu a přeju krásný den. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: S Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, si dnes povíme, jak bude, jak horký bude pátek a víkend. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: No, jak to bude vypadat dnes? Nejdřív.
2: Stále tam proudí velmi teplý vzduch, takže bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Na večer se zase mraky začnou rozpouštět a teploty by se dostaly na 33 až 36 stupňů. O něco chladněji, relativně chladněji bude na Brumovsku, aby se mohly teploty pohybovat kolem 31 stupňů, hlavně v těch zalizných údolích. No a vítr nám bude foukat slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů.
1: Co noc?
2: V noci žádná velká změna, bude jasno a teploty by nám kresly na 21 až 18 stupňů v údolích, až někam kolem 14 a víte, pořád slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří.
1: Takže opět tropická noc to může být. Dneska asi taky byla, ne? Podle někde možná. Já si myslím,
2: to
1: že
2: jako
1: tady...
2: Ne všude, rozhodně ne všude. Ale ještě rychle mrknu a už to všechno hořálo, sluníčko.
1: Jo. Tak co zítra, sobota?
2: Zítra to bude ještě teplejší, takže jasno nebo skoro jasno a zejména na horách, tam by mohlo být až polojasno. Teploty 35 až 38 stupňů, vítr pořád slabý, proměnlivý do 4 metrů, odpoledne to bude jihovýchodní. No a zatím to vypadá, že ještě nejteplejší bude neděle, když nám vysloveně ten příliv velmi teplého vzduchu vyvrcholí. Tam už bude jasno nebo skoro jasno a teploty po ránu 22 až 18 a přes den zatím 36 až 39, ale zatím to vypadá, že v Polabí by se mohli dostat i přes těch 40 stupňů.
1: Takže dnes 36, zítra 38 a v Polabí v neděli přes těch 40 stupňů Celsia. Já už jsem to našel, ten rekord pro Česko zaznamenaný v Dobřichovicích 20. srpna 2012, to je 40,4 desetiny stupně Celsia. Tak uvidíme, třeba překonáme, uvidíme, jak to bude vypadat. A pak už se ochladí v pondělí.
2: Zatím to ochlazení je takové. V pondělí by nás už přešla studená fronta v odpoledních hodinách, takže teploty po ráno 25 až 20 a odpoledne jak maximálně do 32. Ochlazovat se začne až těch následujících, jako výrazně těch následujících dnech, no a v pondělí odpoledne a večer se objeví přehánky nebo bouřky. V úterý tam už bude oblačno zataženo a hlavně odpoledne večer se objeví přehánky a bouřky, tam můžou být nějaké i silné bouřky. Teploty po ránu od 21 do 17 a přes den tak maximálně do 25. Dobře. A v těch dalších dnech by teploty jako zvolna klesaly.
1: Děkuju. Tomáš Popelka, nashledanou, hezký víkend.
2: Hezký den.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Enjoy.

0: Otázka.
1: Yes, we can.
0: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferencz na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Meteorologové v Česku varují před vlnou veder. Včera bylo největší horko v Doksanech na Litoměřicku 37,5 stupně Celsia. O víkendu naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Městská policie v Hradci Králové posiluje hlídky v okolí škol. Děti bývají v den předávání vysvědčení roztržitější a méně pozorné. Strážníci jsou od rána u přechodů pro chodce v ulicích Habrmanova, Bezručova, Števcova nebo na Novém Hradci. Obec Sněžné na Rychnovsku získala třetí místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila aktivní spolkový život, využívání inovací a chytrých řešení v obci. S oceněním je spojená finanční odměna 250 tisíc korun. Paříž zakáže kvůli tropickým teplotám prodej alkoholu. Cílem je předejít zdravotním komplikacím. V Paříži jsou v těchto dnech vlivem extrémního horka přeplněné nemocnice. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Napsal to na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. A jaké bude dnes počasí? Slunečno. Teploty na východě Čech 33 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehodu teď máme.

0: Hlášenou na dálnici D11 pozor za exitem 62 Chlumec nad Cidlinou, kde se srazila dvě auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. No a v dobrém ránu vás teď, jak jsem slíbil, pozveme do Kvasin na zámek, kde se už teď v sobotu, to znamená zítra, budou konat Půtovy zámecké slavnosti. Letos to bude už po deváté a přijel nás pozvat Vilém Janeček, hrdý nositel příjmení průmyslníků a výrobců legendárních motocyklů značky Java, ale taky člověk, kterému spíš než motorky určarovaly meče, palcáty, brnění, rytířské souboje a středověk, protože vede rychnovskou skupinu historického šermu Foltest. Pane Janečku, vítám vás, dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno, vážení posluchači.
0: Tak připomeňte, co to jsou Půtovy slavnosti a na co jste nás vlastně přijel pozvat zítra k vám na zámek do Kvasin.
1: Tak, Půtovy zámecké slavnosti jsou středověký festival, kdy tam přijedou vlastně ty účastníci toho festivalu, který dělají různá období. My se hlavně zavřeme spíš na období vrcholného středověku, takže přijedou lidi, kteří dělají třeba dobu Karlovu nebo Hradecký dvůr Elišky Rejčky nebo dělají dobu husitství. A vyroste tam dobové ležení a je tam ten doprovodný program, ale hlavním bodem je středověká bitva.
0: K té se ještě dostaneme, proč Půtovi? Kdo byl Půta? Protože vím, že vy to máte historicky všechno zmáknutý krásně, že jo?
1: Tak. Třeba naše družina, tak ta dělá družinu pánů z Rychnova. Ale ty Půtovy zámecké slavnosti se jmenují proto, protože to panství solnické patřilo právě takzvaným Půticům a první ročník hnedka tak příběh té bitvy se věnoval právě Půtovi z Častolovic, kdy dle kronik měšťanému vypálili klášter v Solnici a on se jim potom za to pomstil.
0: A to byl kdo ten Půta?
1: To byl šlechtic.
0: Šlechtic.
1: Půta z Častolovic, jo, jo, jo, jo. A byl to věrný Zikmundovec za husitských válek.
0: Aha, jo. Ne, já jsem věděl, že to budete vědět krásně, že to byl prostě jako a skutečná postava.
1: Byla to skutečná postava, ano.
0: Aha. No, pojďme teda říct něco z toho programu, protože ten je opravdu velmi bohatý. Já vím, že začínáte zítra dopoledne v 11 hodin, končíte až někdy o půlnoci, ale možná, že se to ještě protáhne trošičku, maličko, ne? Co?
1: Tak to potom v táboře šermíři potom s proměnutím pijou do ranních hodin někteří, ale pro ty návštěvníky, tak ten program je do 11 v noci, kdy to bude končit vlastně tou ohňovou galašou.
0: No a začínáte průvodem v 11 hodin historickým.
1: Ano. Tak, historický průvod vyrazí z tábora, jde se k zámku, tam většinou probíhalo zahájení s majitelkou zámku a jsou ty šermíři přivítáni a vyrazí se na trasu průvodu městem Solnicí a obcí Kvasiny.
0: Mm-hmm. Říkáte s majitelkou zámku, to znamená s paní Soňou Klímovou Janečkovou, nebo už to tak není?
1: Už to tak není. Když to k tomu bude, tak s nynější majitelkou paní Dominikou Janečkovou.
0: A to je dcera tedy?
1: To je dcera paní Soni, moje manželka.
0: Vaše manželka. No to ještě dovysvětlíme, jak to vůbec je, protože vy jste si vzal teda příjmení manželky?
1: Ano.
0: A proč?
1: Protože jsem se svobodně jmenoval Kozel.
0: Kozel, takže Janeček je lepší asi.
1: Zní to lépe.
0: Lépe. No a jak jste se vůbec dostal třeba k vaší paní, kde jste se seznámili?
1: Tak my jsme se seznámili přes Ochotnické divadlo. Já jsem hrál a ona v tu dobu chodila s mým kolegou.
0: A věděl jste, že dcera zámecké paní? Ne. To jste se dozvěděl až potom.
1: Až na rande.
0: Až na rande vám to řekla.
1: A to jsem se to dozvěděl až ke konci toho rande, když mě přivedla do zámeckého parku a pak mi to začalo všechno docvakávat, že její maminka je majitelkou a takový.
0: Krása. No my se možná ještě k té zámecké historii dostaneme, protože vy tam i provázíte, zámek je nádherně, tedy opraven samozřejmě, i když ona mi tady paní Soňa Klímová Janečková kdysi vyprávěla, jak to bylo, když ho dostali ten zámek zpátky po revoluci, že tam byla díra ve stropě a že uléhala a dívala se na hvězdy. To už není tak.
1: Díky bohu, už tomu tak není, ale pořád je na zámku kupa práce, ale už se v něm nejenom dá bydlet, ale dá se v něm i provázet.
0: Krása. Tak se na zámek určitě podíváme, ale pojďme ještě se zpátky vrátit k Půtovým slavnostem. Co je tak jako tím nej z toho programu? Protože, jak jsem říkal, opravdu jde to hodinu po hodině, minutu po minutě, je tam to opravdu hodně. Tak co je tak nej? Asi historická bitva, ne? Která bude?
1: To je fakt jakoby hlavní bod. Vlastně všechny ty ostatní body jsou spíš jako ten program doprovodný. Ten hlavní bod je ta středověká bitva, kolem ní se všechno točí. Letos jsme si připravili, co se týče právě bitvy, takovou novinku a to, že ta bitva nemá jasného vítěze. 8 uplynulých ročníků mělo ve scénáři jasně daného vítěze, která strana vyhraje. Aha. Letos ta bitva je takzvaně bitva o polské sukno. Jsme si dohledali v kronikách, že právě ti rychnovští vyslali tlupu Lapku do Klacka, do Polska, aby tam trošku něco pokradli. No, oni tam ukradli polské drahé sukno, přivezli si ho zpátky sem na to Rychnovsko, ale dozví se to právě armáda Půty z Častolovic, proběhne bitva o to drahé zboží a zhruba v druhé půlce té bitvy nastane takzvaná bojová hra. A vlastně dle pravidel té bojové hry to bude tak, že kdo bude mít ten vůz víc na své straně, tak tu bitvu vyhraje.
0: Krása. Takže je to i velké dobrodružství a zatím velký otazník nad tím, jak to dopadne.
1: Kdo to vyhraje? Já to nevím.
0: V kolik bude historická bitva? Jo, mrkněte, no, jasně. To tady máme napsané. No.
1: Tak, historická bitva bude o 17:30 a bude do 18:30.
0: Krása, takže v 17:30 historická bitva, hlavní hřeb večera, ale ještě předtím třeba vystoupení koní, šermířská vystoupení, rytířský turnaj oceny, boje družin o mosty, to bude taky zajímavé. Pro děti tam bude loutkové divadlo, práskání bičem, je toho hodně, večer potom večerní ohňová gala show, což bude taky určitě nádhera, ještě se u toho Viléme zastavíme. Za chvilku po písničce naším hostem je Vilém Janeček z Kvasinského zámku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Vilém Janeček, kterému učarovali, jak jsem říkal před písničkou, meče, palcáty, brnění, rytířské souboje a středověk, vede rychnovskou skupinu historického šermu Foltest a přijel nás dnes pozvat hlavně na zítřejší sobotní půtovy zámecké slavnosti, které se budou odehrávat opět v areálu Kvasinského zámku. Tak jeho před lety učarovala jeho žena současná, Dominika.
1: Dominika, ano.
0: Dominika, taky moc taky zdravíme samozřejmě. Dneska už zámecká paní na Kvasinském zámku, jak jsme říkali. Víte, znáte historii vlastně rodiny Janečků? Asi ano, ne? Předpokládám. Tak když jste se přiženil.
1: To samozřejmě, ale jelikož na tom zámku provázím a dělám tam teďka stalána, tak samozřejmě tu rodinnou historii znám.
0: Tak pradědeček to byl, nebo pradědeček vaší ženy, kdo byl významným průmyslníkem? Oni byli oba vlastně.
1: Oba. Jeden byl vlastně prapradědeček a prapradědeček. Ono to už potom v tom prase člověk trošku ztrácí, ale vlastně
0: já se taky ztratil.
1: Ten zámek v roce 1928 koupil inženýr František Karel Janeček, což byl syn Františka Janečka, mm-hmm. toho takzvaného motocyklového krále a zakladatele Javy. A vlastně, když ten návštěvník přijde k nám na zámek, tak se vlastně dozví, kdo ten hlavně byl ten František Karel Janeček, proč ten zámek koupil a že vlastně nebýt jeho, tak by dneska v Kvasinách nebyl automobilový průmysl. Hmm.
0: Co je všechno na zámku k vidění, když se přijedeme podívat? Jak vypadá ten okruh? Vy provázíte vlastně kolik let? 2 roky? 3?
1: No, druhým třetím rokem, mm-hmm. no. Vlastně okruh u nás trvá zhruba těch 50 minut. Návštěvníci uvidí historické místnosti v takzvaném stylu Last Day, aby to působilo tím dojmem za té první republiky, kdyby to zrovna ty Janečci včera opustili, nebo klidně i před 10 minutama. A ta expozice je doplněná i historickými motorkami. Kolik přesně, nebo jaké typy, to vám neřeknu, to se dozvíte na místě.
0: Přijeďte si to spočítat.
1: Přesně tak. A máme tam potom ještě automobily Java.
0: Hmm. Krása. Máte taky vztah k těm motorkám a automobilům?
1: Estetický a protože mě zajímají třeba technický data, tak ano, ale nejsem motorkář, takže jako já na motorce ani neumím, jako mám tomu vztah, že se mě to líbí, ale že bych jezdil na motorkách, to ne.
0: Spíš ty meče.
1: To spíš, no.
0: Dobře, pojďme se vrátit tady k putovým slavnostem. Co ještě jsme tak nezmínili z toho programu, který je opravdu nabitý, jak jsme říkali před písničkou, začínáte dopoledne v 11 hodin historickým průvodem, končíte až večer, večerní ohňovou galašou. Tak co jsme ještě nezmínili? Historickou bitvu jsme řekli.
1: Tak, určitě bych chtěl zmínit třeba boje družin o mosty, kdy vlastně je vymezený prostor, ono to působí jako most, no, takový koridor a v tom koridoru bojují pětičlenné družinky proti sobě. Většinou každá na své straně má prapor a úkolem je dostat se přes na druhou stranu toho koridoru a dobít prapor toho druhého, té druhé družiny. S tím, že pravidla jsou takový, že je to třeba na jeden zásah a prostě si představte jakoby most na řece a vy se snažíte dostat na druhou stranu. Mm-hmm. Takže kdo opustí vyhrazený prostor, tak se počítá, jako kdyby se utopil.
0: Jasně. Vy to máte ale všechno jako naplánované, tyhle ty scény, to musí mít scénáře, ne? Tyhle ty ukázky všechny.
1: Třeba, co se týče toho boje družin o mosty, to není scénáře vydaný, to je vlastně turnajová disciplína, takže jako má to daná pravidla, budou tam rozhodčí a vlastně ten, kdo vlastně ten boj o družiny boj o mosty vyhraje, tak na něj čekají ceny.
0: Jo, tak to nebude ukázka, ale to bude soutěž vlastně.
1: To je vlastně soutěž.
0: Jo, ale
1: stejně jako ty rytířský turnaj o ceny, akorát, že tohle je jiná disciplína.
0: A historická bitva, jako ta už bude ukázka.
1: To je ukázka, tam vlastně půlka je scénářová, ale vlastně ty lidi, oni se třeba vidějí párkrát do roka na tom bitevním poli a ty souboje spolu nemají se cvičené. Umějí šermovat, znají pravidla mm-hmm. bitevního šermu, jak fungoval ve formacích a tak dále, ale není to prostě jako scénické vystoupení, že by každý sek byl daný prostě a oni to měli se cvičený jako nějakou tu...
0: Jako divadlo.
1: Přesně tak.
0: Dobové tržiště taky bude, koupání v řece taky bude.
1: Určitě. Chtěl bych vypíchnout to, že samozřejmě hlásí na tento víkend obrovské vedro, tak bych byl rád, aby to diváky neodradilo, protože v našem přírodním areálu je možnost i koupání. Je tam vlastně krásný splav a zámecký rybník. Takže ručníky a plavky sebou a dobrou náladu.
0: To je důležité. Takže Putovy zámecké slavnosti zítra v Kvasinách na zámku. A kdo by to nestihl třeba zítra, tak Kvasinský zámek vás kdykoliv o prázdninách přivítá. Rádi vás tam provedou a seznámí právě s tou rodinou historií, slavnou rodinou historií právě rodiny Janečkových. Děkuju. Vilém Janeček byl naším dnešním ranním hostem. Ať se to povede zítra všechno v Kvasinách na zámku. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji za pozvání.
0: Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Užijte si pátek, samozřejmě taky sobotu a neděli, bude horko, jak už jsme říkali. Tak si najděte stín, něco dobrého k pití, co vás osvěží a krásný den.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Končí školní rok, děti dostávají vysvědčení. Janské lázně hostí mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Evropa se nadále potýká s extrémním horkem. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Učitelé dnes předávají dětem vysvědčení a uzavírají školní rok. Připomínají, že důležité je přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dětmi. Podle učitelky Markéty Holišové je o letních prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
3: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
2: V Janských lázních začíná mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Na šampionát přijelo tisíce závodníků z téměř 40 zemí světa. Organizátoři kvůli horku přidali na trasu stanice s vodou a jantovými nápoji. Kondici závodníků pohlídá několik zdravotníků, říká jeden z organizátorů běhu Ondřej Kubík.
4: Budeme mít na trati rozmístěné dobrovolníky z Červeného kříže. Budeme mít k dispozici dva lékaře, kteří budou připraveni poskytnout první pomoc v případě jakékoliv problému. A k dispozici budeme mít také asistenci horské služby, která bude připravena pomoc ve vzdálenějších lokalitách na trati.
2: Evropské země i nadále sužuje extrémní horko. Výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou zaplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne a v noci prodej alkoholu.
5: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Japonska a Švédska prošli po vzájemné remíze 1-1 na závěr skupiny mistrovství světa do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko po výhře 3-1 nad Tuniskem. Postoupili taky domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu play-off po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dále jde i Pobřeží slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 28. Biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov-Jičín teď pozor na nehodu v obci Chotěvice, kde se srazilo osobní auto s motorkářem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A je to tady, pokud v tuto chvíli slyšíte v ulicích nadšený křik, smích, práskání školních dveří, je to všechno správně, protože po té jedné jediné bleskové hodině už školáci opustili lavice a v rukou svírají čerstvá vysvědčení. V tu stejnou vteřinu se jim otevírá nefalšovaný svět dobrodružství. Čekají je i nás měsíce plné výletů, nových přátelství, večeru u táboráku, nekonečného odpočinku a hlavně čisté dětské radosti. My v Českém rozhlase Hradec Králové budeme tedy celé léto slavit s dětmi. Proto vám budeme od dnešního dne o to víc nabízet skvělé tipy, kam můžete vyrazit za zážitky. Pokud už přemýšlíte, co podniknete s rodinou třeba hned zítra, budeme pro vás mít za chvíli tip vystřižený jako ze starých pohlednic, když vás pozveme na maloubský jarmark. A protože s koncem školy mnoha rodinám startuje i čas velkých letních dovolených, v radioporadně s námi bude dopravní expert Vít Jedlička, který nás připraví na ty cesty. Přejeme krásný start do prázdnin i s naším vysíláním. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Kindernajová.

Když jsem dnes ráno jela k nám do rozhlasu, potkala jsem u řeky kachní rodinku. Máma kachna zrovna vyvedla svá kachňata na ranní procházku a jak jsem je tak pozorovala, napadlo mě, jestli je jim v těchto dnech taky takové vedro, jako nám lidem. A víte, že ano, kachny to v létě nemají vůbec jednoduché, přestože jim nevadí mráz, tropické teploty snášejí podstatně hůř, protože nemají potní žlázy, takže se neumí schladit jako my. Teplo z těla vylučují hlavně zrychleným dýcháním s otevřeným zobákem a odpařováním z dýchacích cest. A aby takové horko zvládli, nutně potřebují dvě věci. Stín, kde se schovají před tím přímým sluncem, a samozřejmě vodu, ať už je to řeka, rybník nebo alespoň velký lavor na zahradě. My lidé budeme dnes v podstatě dělat to též, budeme vyhledávat stín, chladivou vodu a taky něco, co nás potěší a zvedne nám náladu. Tak já pevně doufám, že mezi ty příjemné chvíle dnešního dne bude patřit i poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké a pokud možno osvěžující dopoledne.

0: Vzít o víkendu pohorky a vyrazit do Krkonoš, to je vždycky dobrý nápad. Tuto sobotu, tedy už zítra, ale bude o důvod víc, protože v Malé Úpě přímo u malebného kostela svatého Petra a Pavla v 10 hodin dopoledne propukne tradiční maloúpský jarmark. Jak to bude letos na hřebenech vonět a co všechno zažijeme, o tom už si popovídáme se starostou obce Karlem Englišem. Krásné dopoledne, pane starosto.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. No tak maloúpský jarmark má pověst akce s úžasnou, skoro až sousedskou atmosférou starých Krkonoš. Je to sousedské, i když dorazí tisíce lidí?
1: Tak u nás tisíc lidí určitě nedorazí. Je to taková komorní akce, která závisí hodně na počasí. Letos nám teda počasí opravdu přeje. Krkonoš nám dal štěstí a bude opravdu pěkné počasí, respektive bude menší vedro než dole v nížině, takže očekáváme, že z těch lidí bude docela dost.
0: Kolik u vás je?
1: Jsou tisíce.
0: Kolik u vás je, pane starosto, stupňů?
1: Já teď nedokážu říct. My jsme tak přibližně nějakých, nevím, 6-7 stupňů od nížiny, takže teď nedokážu říct, už je cítí teplo, takže...
0: Asi se k těm tropickým hodnotám také dostanete, ale nebude to až tak razantní, zkrátka, jak tady dole v Polabí. Tržiště rozbijete jako vždy kolem kostela svatého Petra a Pavla, což je jeden z nejvýše položených kostelů u nás. Jak moc toto duchovní a památné místo pomáhá té jarmareční atmosféře?
1: No, tak je to opravdu malebný prostředí, kostelík je malebný, vedle to je hřbitůvek, je tam jenom pár chalup a vlastně Malá Úpa je pověstná tím, že u nás není velká zástavba, jsou to rozkroušené chalupy a právě to prostředí okolo kostelíka je takové typické pro Malou Úpu a pro staré Krkonoše. To prostředí, nebo respektive ta lokalita u kostela bylo dříve ještě před válkou administrativním hlavním centrem Malé Úpy, které se potom přesunulo na pomezí Boudy. Takže určitě je to moc pěkné místo a ta procházka, která třeba povede z pomezních Bud, kde lidé zaparkují auta na parkovištích, tak je opravdu moc krásná.
0: No, nebudou to ty tisíce lidí, já jsem to záměrně tam dávala do toho úvodu, protože myslím, že mnozí lidé se těm právě davům vyhýbají a u vás je ta příležitost a navíc krásné místo, které má genius loci. Bude možné se podívat i to do toho kostela, nebo ne? Na akci.
1: Kostel bude otevřený. My průběžně opravujeme střechu, ale nic neznamená na tom, že kostel bude otevřený. Bude tam paní Ficová, která nám s kostelem pomáhá a která bude vyprávět na místě o kostelu a provede zájemce kostelíkem.
0: No a pak ten program nabitý. Zaujaly mě třeba dřevorubecké soutěže. To zní jako správná horská chlapská disciplína. Tak co přesně tam borci budou předvádět?
1: No, je to dřevorubecká soutěž, která probíhá každý rok a založeno na dřevařích, kteří přišli z Tyrolska, Korutan a Štýrska a letos je to přesně 460 let od té doby, co přišli, takže je to trošku i výročí. Dřevorubecké soutěže spočívají v zatloukání hřebíků, v házení sekerou, řezání pilou a zvláště teda zatloukání hřebíků je velmi populární a můžete se, nebo ti lidé, kteří přijdou, tak si mají na co těšit.
0: Diváci i turisté, rozhodně. No, objeví se u vás samozřejmě živí dravci, další zvířata, pak regionální produkty budete představovat, bude tam hudba, bude to opravdu velké. Takže co říci závěrem, pane starosto, já myslím, že si to mnozí nebudou chtít nechat ujít. Na co se vy osobně těšíte úplně nejvíc na jarmarku?
1: Já se těším na pěknou atmosféru, na příjemní lidi. Opravdu, jakoby, když už někdo k nám zavítá, tak jsou to příjemní lidé, stálí hosté nebo turisté, kteří u nás nikdy nebyli. Těším se na místní lidi, těším se na řemesla, na to, jak se dříve pracovalo. Bude tam i ukázka nejen dravých ptáků, kteří jsou každý rok, ale bude tam i lama, i zvířata, takže bude to pestrý a moc se na to těším.
0: Takže zítra od 10 hodin Maloubský jarmark, na který nás pozval starosta Karel Engliš. Děkujeme a ať se akce vydaří. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Jahodová sezóna je krásná, ale krátká. Je proto dobré si lahodné jahody uchovat i na pozdější časy. Při správném zamražení nám vydrží ve skvělé kondici až jeden rok. Jak je správně uchovat a jakých chyb se vyvarovat, to nám jistě dobře poradí i Láďa Hruška.
1: Na zamrazení je žádoucí využít jen pevné, zralé a nepoškozené plody. Na oko nehezké nebo přezralé plody neskladujeme, ale i hned raději sníme. Jahody myjeme pod tekoucí vodou a pak je opatrně osušíme, abychom je nepoškodili. Zelené stopky odstraňujeme až po osušení, aby se zabránilo nasáknutí plodu vodou. Jahody si žádají před zamrazení. Rozložíme je v jedné vrstvě na tác, vyložený pečícím papírem tak, aby se plody nedotýkaly. A dáme je do mrazáku. Po zmrznutí tác vyndáme a jednotlivé kusy přesuneme do uzavíratelných sáčků nebo nádob. Nebudou tak zmrazené v jeden celek. Uchováváme je ideálně při teplotě minus 18 stupňů v dobře uzavřených obalech, aby se zabránilo spálení mrazem a tím pádem i ztrátě chuti. A sáčky si nezapomeňme popsat datem. Pěkné jahody po celý rok po ruce i pěkný celý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Venku teploty rychle stoupají vzhůru. Naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková dnes ovšem vymyslela geniální plán, jak před tím horkem utéct. Zuzko, zdravím tě, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z Hradce.
1: No kam tě dneska? Prozraď, tvoje stopařské cesty zavedou.
2: Dnes pro mě bude role redaktora stopaře hodně netradiční, protože oficiálně měním auto za loď. Jdu na Smetanovo nábřeží přímo k molu Hradecké paroplavební společnosti a právě odtud se chystám vyplout, abych pro naše posluchače vyzkoušela, jaké to je a myslím si, jaké to bude báječné chladit se v tomhle vedru na vlnách Labe.
1: No zní to určitě lákavě. Co všechno na té řece plánuješ pro nás zjistit, než se vůbec nalodíš na tu palubu?
2: Chci zmapovat kompletní servis. Zjistím aktuální jízdní řády, jak to chodí na lodi i to, jak moc to na palubě fouká. Čeká mě 50-minutová plavba kolem historického centra města, z lodi uvidím bílou věž a pak poplujeme nahoru na plácka ke kamennému mostu a otočíme to u secesního hůčáku.
1: Ty lodě v Hradci Králové mají úžasnou atmosféru, kdo byl určitě ví, tuší, že těch lodí je taky víc, takže čím konkrétně dneska popluješ?
2: Hradecká flotila je unikátní v tom, že tu neprovozují jen obyčejné motorové čluny, ale skutečné kolesové parníčky na pravý parní pohon, jako je třeba královna Eliška nebo primátor Ulrich. Takže kromě chládku z vody mě čeká i autentický zážitek z techniky 19. století. Všechno samozřejmě natočím a nafotím.
1: Na to se moc těšíme. Jak to tedy na takovém parníku v Hradci vypadá, to si vy, milí posluchači, můžete prohlédnout na fotografiích a videích, následně i na našem webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzko, šťastnou plavbu.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Auta a motocykly vyrobené do roku 1918 se sjedou do Hradce na akci Loukotě a řemeny. Výstava na Masarykově náměstí začne dnes ve 20 hodin a potrvá do sobotního dopoledne. Pak dojde na dvě etapy po okolí. Dnes za soumraku se stroje po roztočení motoru klikami vydají Hradcem Králové, tedy krajským městem. Říkala jsem si, jestli je lepší auto s otevřenou střechou nebo auto s kvalitní klimatizací v těchto dnech. Asi všichni přemýšlíme o tom, jak si ulevit, ale čerstvý vánek, ten je možná přirozenější, pravda pravdoucí, a i takové pohledy se na akci v Hradci Králové určitě naskytnou. Ale teď i pozvání na vysílání po 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a taky zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Hezký páteční den přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete, i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů, a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Záchranářům kvůli horkému počasí přibývá práce, buďte opatrní. Ve zprávách se i vedru budeme dál určitě věnovat. No a před zprávami hudební osvěžení s Petrem Kotvaldem a pak taky Beach Boys.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko sužují tropy, záchranářům přibývá práce. Město Vamberk hostí krajkářské slavnosti. Nehoda kamionů uzavřela dálnici D11 na Prahu. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Česko sužuje tropické počasí. Záchranáři hlásí nadprůměrný počet výjezdů, denně kolem 350. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech a s úpalem. Ohrožení jsou hlavně seniori. Ve vyhřátém bytě většinou málo pijí a jsou dehydratovaní. Pokračuje mluvčí záchranářů Michaela Boutová.
2: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
0: Vlna veder ještě zesílí. Zítra by se měla maxima pohybovat kolem 38 stupňů, v neděli může být až 40. Důležité je omezit fyzickou zátěž a myslet na pitný režim. Částečné ochlazení má do Česka dorazit v pondělí. České dráhy posilují začátkem prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, na západ Čech a do východních Čech. Nejkratší, na kratší vzdálenosti dopravce doporučuje využít regionální linky, říká mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
3: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
0: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje už od května. Ve Vamberku pokračují mezinárodní krajkářské slavnosti. Návštěvníci si dnes na několika místech prohlédnou výstavy. Program nabídne i koncerty, módní přehlídku a taky křest publikace o vambereckých vláčkových krajkách.
4: Výstavní prostory jsou otevřeny v krajkářské škole, muzeu krajky, městské knihovně, na radnici nebo v kostele svatého Prokopa. Odpolední program pak zpestří pochod a koncert idrijského hornického orchestru ze Slovenska nebo vystoupení vamberecké dechovky. Na programu je také vernisáž v městské knihovně, křest knihy vamberecké vláčkové krajky a módní přehlídka krajkářské školy. Večerní část slavností pak zakončí hudební koncert na Husově náměstí. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru, napsal to na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. V roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu je u Chlumce nad Cidlinou kvůli nehodě uzavřená. Policie odklání dopravu na starou silnici, říká zpravodaj Zelené vlny.
5: Na kilometru 61 směrem do Prahy došlo k dopravní nehodě dvou kamionů. Momentálně je to uzavřený. Doporučujeme opustit dálnici D11 na sjezdu 62.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 10. hodině. Děti pustíme za chvíli k mikrofonu v těch následujících minutách vysílání Habaděje Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejen proto, že jim začaly prázdniny, ale taky proto, že jejich rozumy mnohým dokáží zvednout náladu. O táborech budou povídat. Spojíme se určitě i s meteorologem Tomášem Popelkou a soutěž ta dnešní bude dobrodružná prázdninová s jedním filmem, u kterého ověříme, jak moc si ho pamatujete. A budeme rádi, když vzpomínáte na vaše vysvědčení a jak se vlastně těšíte na ty nadcházející měsíce. Hezké páteční dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Už jste to slyšeli, nejlepším klempířem je žena. Žena z Hradce Králové, která vyhrála celostátní soutěž. Titul nejlepšího klempíře České republiky v celostátní soutěži České ručičky putuje do Hradce Králové a navždy už bude spojený s historickým úspěchem. Získala jej totiž jako první žena v historii Libuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocelova. Obor klempíř byl po desetiletí vnímán jako ryze mužská profese. Libuše ale ukázala, že o úspěchu nerozhoduje pohlaví, ale zkrátka ten talent. Talent a taky preciznost, odborné znalosti a ochota neustále na sobě pracovat. Její úspěch je zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel, protože stále více dívek se prosazuje i v těch technických a stavebních oborech, které byly ještě nedávno téměř výhradně doménou mužů. Královéhradecký kraj tak letos získal laureátku, jejíž úspěch přesahuje hranice celé samotné soutěže. Gratulujeme.
1: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Právě dnes většině dětí začínají letní prázdniny a mnoho z nich se chystá na různé kempy, výlety, sportovní soustředění nebo taky tábor. Jedou na tábor letos i ty vaše děti a vědí, jaké hry, výlety, další aktivity je tam čekají. Na to se právě těch nejmenších zeptala i redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, pojedete tenhle rok na tábor?
2: Já pojedu s tancováním se ségrou a moje ségra se mnou.
3: Já budu ve Starým Hradišti, tam je takový dům a tam budeme na tábor.
4: Já půjdu s Gábinkou na tábor a budu tam mít kamarádku Johanku.
1: A co se na táboře dělá?
5: Třeba když tam spíš, tak si opékáš buchty, a nebo přes den tak, když je teplo hodně, tak jdeš do vody a něco tam děláš, třeba si tam hraješ nebo jdeš na paddleboardu.
6: Když je mega teplo, tak si můžeš zahrát nějakou hru ve vodě, ale když je ledová a špinavá, tak ne.
7: Nebo my pojedeme v létě na chatu na kemp a budeme tam mít strašně studenou vodu v létě a budeme do ní moc skákat. Ale já jsem do ní minule neskočila, protože byla strašně studená. A byly tam dokonce i padla a lodičky, na kterých se mohlo plavat. A byly tam stany a obchod.
1: A kdo na tábor jezdí?
3: Lidi nebo nějaký kluci a holky, který jsou ještě malí a učí se.
1: A kde děti na táboře spí?
8: Ve stanu a čtou si tam nějaký strašidelný pohádky.
1: A proč si čtou strašidelné pohádky?
8: Aby se dobře spalo.
9: A takhle to vidíme my.

0: rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Hezké dopoledne.
1: Dívala jsem se z okna, nikde ani obláček, sebe menší. A ta obloha není modrá, ale je skoro bílá. To je možná tím slunečním žárem, že? Nebo je to jenom můj pocit? Netuším vůbec.
2: Ne, tak mraky nějaké, já vidím to.
1: Vidíte,
2: to je asi Krušemi, takže tam asi budou dneska jedině. No a takhle, jak je to zašidlo, jak je to opravdu tím, jak ten vzduch je přehrátý a v podstatě, jak tady nad námi stojí, jak se do toho dostávají ty různé nečistoty.
1: Tak to má jinou barvu. Tak na kolik se dostaneme dneska? Pojďte na to.
2: No, dneska zatím počítám, že by se teploty pohybaly odpoledne kolem 36 stupňů. No a více mě na horách, tam by to bylo kolem 30, vítr nám bude foukat slabý proměnlivý nebo východní do 4 metrů. V noci žádné mraky, bude jasno, teploty by klesly na 21 až 18, u dolích tam se můžou dostat zase někam kolem 14 stupňů. No a vítr bude foukat zase slabý proměnlivý do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří. Sobota zase teplejší, jasno, skoro jasno, a jenom na horách by se mohla objevit zase kupovitá oblačnost až do pole, jasná, večer se bude opět rozpadat a teploty do 38.

0: Nevím, jestli jste si to přál někdy a jestli jsme to očekávali, no, ty čtyřicítky ve středu Evropy.
1: Praxi jsem v podstatě skoro 40 let, ale ještě ne, takže 40 let.
0: Vyšlo to na to 4. Bude se vám to dobře pamatovat, no, nám taky, myslím, nezapomenutelný rok 2026, no, přejme si, abychom to ve zdraví, především seniori tedy a menší děti zvládli. Víme, na co se připravit, pane Popelko, budeme to dál s vámi sledovat. Naschledanou.
1: Hezký den.

0: 10 hodin 36 minut dopolední soutěže Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové, kde je možné si i vymýšlet, je teď na řadě v našem vysílání. Zahrajeme si o knihu z nakladatelství Kazda Rychlý zahradní rádce i s kalendářem prací nejen zahrádkáře by kniha mohla potěšit.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dnes jeden vysvědčení, jeden papír, pár známek. Doma někdy velká radost, někdy dlouhé ticho, ale hlavně ten začátek prázdnin. K prázdninám patří výlety, hory, chalupy, babičky, dědové samozřejmě, dobrodružství a taky filmy, které si s létem spojujeme celý život. Třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny. To je něco nezapomenutelného. Nesmrtelná komedie z roku 1978. Tomáš Holý jako Vašek, František Němec jako tatínek Luboš, Jana Prajsová jako maminka Anna a Josef Karlík jako děda. Film, kde je prázdninová atmosféra skoro cítit, hory, lezení, takové to rodinné špičkování a klučičí rošťárny. Tak věřím, že mnozí tento film znáte z paměti. Hledala jsem záměrně nějakou scénu, která se možná většině z vás nevybaví na tu první dobrou. Děda, táta a Vašek sedí na stromě a předhánějí se, kdo víc zapíská. Vzpomenete na tu scénu? Já tvrdím, že tam zazní, že po písknutí budou padat listy ze stromu, praskat větve a budou padat pohlavky. Padání listí, větví a pohlavků. Bylo to tak? Nebo to bylo jinak?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, tady Radek.
0: Ano, pane Radku, vybavíte si tu scénu, jak tam sedí všichni tři na stromě?
2: Vybavuju.
0: Domlouvají se na maminku, že? Kdo ji bude pohlídat. Tak pamatujete si i ty tři záležitosti? Myslíte si, že to tak bylo nebo nebylo?
2: No, dneska vám věřit budu. Ty pohlavky tam byly určitě.
0: A listy, větve, tak typujete, že zhruba by to tak mohlo sedět.
2: Možná, že tam byly žaludy, já nevím, ale budu vám věřit.
0: Dobře, tak píšu si první ano, mějte se krásně. Hezký den, naschledanou. Naschledanou. Další z vás tady u nás ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavlina. A já vám nevěřím.
0: Nevěříte, paní Pavlina.
3: Jak to bylo. Pohlavky tam byly, ale myslím si, že to bylo maličko jinak.
0: Vzpomenete, paní Pavlíno, i na vaše vysvědčení, jak jste to prožívala, nebo jestli máte v rodině ještě někoho, kdo dnes přijde, tak jak to tak pojímáte?
3: Tak jsou už vnoučata a vnučka, ty už ani známky nemají, ty hodnotějí prostě jenom slovně. Takže já si myslím, že za nás, když byly ty známky, jedničky, že to bylo úplně o něčem jiným, než když jenom prostě takový to slovní hodnocení.
0: Tak člověk se... No tak teďka se možná člověk ale zamyslí, co by mohl opravit a není tam nic tragického, což se třeba v nějakých případech děje. Ale každého názor samozřejmě. Vy jste měla jedničku v první třídě. Byla tam.
3: Já si myslím, že většina z nás měli jedničky.
0: Většina, ano. Děkujeme za tu vzpomínku a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
0: A do třetice, kdo je s námi? Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pavel.
0: Ano.
4: Já si myslím, že nemáte pravdu.
0: Že nemám pravdu, že tam nebyly listy, větve a pohlavky, jak seděli kluci, chlapci na stromě.
4: Špatně slyšel, tak to vám věřím.
0: To věříte, že jeden z nich řekl, že budou padat listy, druhý, že budou padat větve a třetí pohlavky.
4: Ale Vašek dostal to.
0: Vašek dostal pohlavek. Vám se to, znáte naspaměť asi celý ten film, pane Pavle, veďte.
4: Ano, bohužel, ne bohužel, bohu dík.
0: No, pamatujete ještě nějakou hlášku z tohoto filmu, jak dostat tatínka do polepšovny?
4: To jsou neuvěřitelné hlášky, ale teďka se mi zrovna...
0: Je mi to úplně jasné, jak člověk tak to vybalí, jo. Tak se to hned nevybaví. Ale zavzpomínejte, pane Pavle, prosím, na prázdniny vaše, jak jste měl jako dítě. Bylo to na horách, na chalupě, nebo to bylo takto dobrodružné, jak jsme to zažili v tom filmu?
4: Já jsem takový ty ročníky, který trávili prázdniny většinou po dětských táborech, takže já nemůžu zapomenout na sluneční zátoku v jižních Čechách. A lodičky. Tam jsem se naučil plavat a tam jsem to miloval.
0: Tří týdenní záležitosti, většinou tak, na celý přesně. Měsíc. Víte, také to mám nezapomenutelné. To tak budeme si to vybavovat, budeme to přát i těm nejmenším dětem, aby ty zážitky v nich také přetrvaly. Děkujeme za zavolání, krásně. krásné léto, pane Pavle. Naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor k dnešnímu tvrzení připojte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dvě skladby dohrály, jdeme vyhodnotit dopolední soutěž, kde jsme mluvili o filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Zaznělo tedy při tom trumfování dědy, táty a Vaška, že po písknutí budou padat listy ze stromů, praskat větve a budou padat pohlavky. Tak půl na půl to s tou důvěrou vaší bylo. Například paní Marcela z Hradce Králové píše: souhlasím, už se těším na rošťárny vnoučat, když se sejdou jejich pět a stojí to za to. Paní Jiřina také telefonovala, říkala, že už se těší na vnučku, která dorazí za chvíli ze školy a že už je připravený dort, předpokládám zmrzlinový tedy. Pan Pavel píše: dobrý den, tento film znám úplně z paměti, ta hláška je přesně tak, na tento film se vždycky rád podívám. Moje prázdniny byly hezké, hlavně když jsem jezdil k babičce, dnes tedy věřím. Všechny zdraví Pavel. Pan Jan píše, že také věří velmi stručně a ještě nějakou další odpověď zkusíme. Například pan Stanislav: dnes vašemu tvrzení nevěřím, myslím, že o větvích se v dané scéně nemluvilo. A vidíte, pane Stanislave, mluvilo. Tentokrát jste měli věřit, tvrzení bylo pravdivé, je to pravda a tady je důkaz.
1: Když já písknu, tak začnou padat listy se stromů. To nic není. Když já písknu, tak začnou praskat větve.
2: To vůbec nic není, když já písknu. Tak začnou lítat pohlavky.
0: Ano, byli tam. Byli tam a Vašek byl vybraný a šel na průzkum na mámu, jak na ní. No, kluci vyváděli a věřím, že budou vyvádět mnozí i přes ty letošní prázdniny, na které se mnozí těšíte. Myslím si, že proto tyhle filmy i fungují i po letech. Žádné velké efekty, hory, rodina, děda, táta, malý Vašek, hlášky, které si nikdo více, někdo méně pamatuje, jak se ukázalo i v té naší soutěži. Takže dnešním výhercem bude to někdo z těch mailových pozdravů a vybereme ženu, abychom to měli na střídačku, a bude to paní Jana, která napsala: dobrý den, film Jak dostat tatínka do polepšovny u nás všichni doma milujeme, je to pastva pro duši, dnes věřím a přeji vám i všem posluchačům krásné léto plné pohody. Gratulujeme, paní Jano, a všem dětem, které dnes nesou domů vysvědčení, přejeme ještě jednou krásné prázdniny, ať už se doma budou slavit jedničky, dvojky, trojky, nebo hlavně to, že je školní rok za nimi. A dospělým přejeme pevné nervy, plnou lednici a alespoň občas chvilku ticha, protože vysvědčení je jednou za rok, ale prázdniny, ty trvají 2 měsíce.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: V Hradci Králové večer skončí Mezinárodní divadelní festival Regiony a s ním i celá divadelní sezóna. Věnovat se tomu budeme i v dalších zprávách, které pro vás dnes připravuje Radek Půlkrábek. A po zprávách nabídneme cestovatelskou radioporadnu s dopravním expertem Vítem Jedličkou.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Českou republiku čeká tropický víkend, bude až 40 stupňů. Janské Lázně od dneška hostí mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Dálnice D11 na Prahu je po nehodě kamionů opět průjezdná. A počasí slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Českou republiku čeká víkend s extrémními teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Vlna veder zesílí. Zítra by se měla maxima pohybovat kolem 38 stupňů. V neděli může být až 40. Důležité je omezit fyzickou zátěž a myslet na pitný režim. Částečné ochlazení má do Česka dorazit v pondělí. V Janských Lázních dnes začne mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Silnice ke kolonádě a k lázeňským domům bude do nedělních 17 hodin uzavřená. Mimo provoz je taky autobusová zastávka Janské Lázně Kolonáda, která je přesunutá k Lanovce, říká jedna z organizátorek akce Irena Korytářová.
3: Organizátoři mistrovství světa doporučují návštěvníkům využít parkoviště u Lanovky na Černou horu nebo u hotelu Lesní dům a do centra Janských Lázní dojít pěšky. Všechny lázeňské provozy během mistrovství fungují v běžném režimu.
2: Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové zbývají hodiny. Nabídl celkem 400 produkcí v divadlech i v ulicích města. Program posledního dne festivalu pořadatelé připravili na míru příznivcům hudebního divadla, říká dramaturgyně akce Adéla Vondráková.
4: Začínáme v divadle Beseda, kde se hraje opera Proč je taková? O skutečném příběhu Rosemary Kennedy. Je to neskutečně zajímavý zážitek užít si operu v takhle malém komorním prostředí. A končíme pak Masarykem, což je muzikál z Uherského Hradiště. A to je, myslím, ten název dostatečně výmluvný.
2: Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou z Tachovska. Dívka je vysoká 165 až 170 cm hubené postavy. Pokračuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
5: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
2: Fotografie hledané dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. Dalších 8 týmů na fotbalovém mistrovství světa má jistou účast v play-off. Po závěrečných zápasech ve skupině prošly do vyřazovací fáze turnaje Japonsko, Švédsko, Austrálie, Ekvádor a Pobřeží slonoviny. Už dříve postoupili Nizozemsko, Německo a domácí Spojené státy.
1: Počasí.
2: Na východě Čech je dnes slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 28. Biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu je u Chlumce nad Cidlinou po nehodě kamionů opět průjezdná. Místem projel před chvílí zpravodaj zelené vlny.
6: D11 na tom kilometru 61 už je průjezdná v obou dvou jízdních pruzích. V podstavném pruhu jsou nabouraný vozidla, takže je potřeba tam dbát maximální opatrnosti při průjezdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dětem dnes skončila škola, rozdalo se vysvědčení, mnoha rodinám začíná čas dovolených. Jak se letos autem připravit třeba na cestu do Chorvatska, Itálie nebo do dalších evropských zemí, kde koupit dálniční známky a na co si dát pozor u pokut, mýta, tankování nebo například nabíjení elektroauta. V radioporadně o tom budeme mluvit s dopravním expertem Vítem Jedličkou. Začínáme za chvíli.
1: Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do cestovatelské radioporadny zve Pavla Kindernajová. S koncem školního roku začínají prázdniny a s nimi pro mnohé i cesty autem k moři, na hory, do kempů, k jezerům nebo taky za příbuznými. Budeme tedy mluvit o tom, jak se připravit na cestu do zahraničí, co si pohlídat u dokladů, dálničních známek, mýta, pohonných hmot, pokud i odpočinku. Hostem dnešní radioporadny je dopravní expert Vít Jedlička. Vítejte v Českém rozhlase Hradec Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No tak co ty tropické teploty? Teďka, když se někdo rozhodne, že vyrazí, je to dobrý nápad cestovat?
2: No tak dobrý nápad, jako asi když se rozhodneme cestovat a máme nějaké ubytování a chceme tam dojet,
1: tak asi
2: musíme. Jako, takže jinak samozřejmě se všema věcma se dá, nebo všechno se dá nějak řešit. Jako, jo, hodně každý ví, že když je teplo, že musí hodně pít a tak dále, to znamená, to jsou jasné věci. Na druhou stranu, když je pár takových drobných věcí, které vám pomůžou jakoby, třeba s tou únavou nebo s tím, aby ten člověk neskolboval hned, jak vleze do auta, jo, znamená, když třeba to auto necháte dlouho na sluníčku, je v něm 60 stupňů, je dobrý přijít dřív, ne hned chtít vyrazit, otevřít, nechat vyvětrat auto, jo, nasednout, pustit třeba tu klimatizaci, ale nechat ještě profouknout to auto, jo, pustit tu klimatizaci třeba na střed nějaké a pak třeba si jako přidat víc, protože když se zavřete do auta, který má 60 stupňů a dáte klimačku naplno, tak to samozřejmě nefunguje úplně tak, jak si každý představuje.
1: Začne to foukat to teplé.
2: No, přesně tak, jo, nebo může i. Takže to jsou takové věci, no a samozřejmě dát pozor, jako zkracují se trošku třeba i tím teplem, ale když pak jste v té klimatizaci a nevadí vám to a jste v pohodě, tak samozřejmě to tělo to nějak vnímá a důležité je poslouchat to tělo. To znamená, někdo je unavený v klimatizaci víc, než když je vedro a obráceně, každý to máme nějak jinak. Nicméně je důležitý asi věnovat pozornost při takových extrémech, takovým pravidelným odpočinkům, zastavit někde ve stínu, jo, protáhnout se, jo, jíst dobře, nejíst prostě teplý věci, že jo, nasytit to tělo nějak normálně. Jo, jako takže.
1: Mám pocit, že nejčastěji slýchávám větu poslouchejte své tělo. Realita ale bývá taková, že všichni spěchají, ten tlak je veliký a vemte si to, vy sedíte vedle vás žena a říká, ne, pospícháme, máte mě tam být v tolik. Ne, znáte to,
2: naprosto
1: ty
2: situace. Naprosto přesně takhle to je. Jo. Vy jste se teda ptala na nějaký rady, ale ono to takhle je, jo, protože ty lidi jako poslouchají ty rady, ale zároveň jakoby pak to dělají třeba jinak, jako jo, nebo prostě je tam ten tlak, je tam ten tlak od různých okolí a tak dále.
1: Ale nepodléhat tlaku zkrátka.
2: No určitě, ono to zní blbě, poslouchat svoje tělo, tak to snad umíme, ne, ale na druhou stranu musím říct, že ze své osobní zkušenosti jako mám nějaký kilometry, že jo, každý máme něco naježděno a myslel jsem si ještě před rokem, že jako nemůžu za volantem usnout a stalo se mně to, jo. Znamená, něco si myslet neznamená, že to nestane. Fakt, stalo se mně to, no, prostě. A dělám vždycky všechno pro to, aby se to nestalo, přesto se to stalo.
1: Jste
2: jako,
1: živý, zdravý, v pořádku, vypadá
2: všechno,
1: vypadat,
2: pořádku,
1: všechno
2: jako,
1: dopadlo,
2: ale
1: dobře, naštěstí.
2: Ale víte co, vy si jako říkáte, to se mně nikdy nestane, ale ono to prostě takhle nefunguje, jako je potřeba se spíš preventivně připravit na to, aby to opravdu mělo šanci nenastat, ten stav, jako.
1: Mně ještě napadá, že možná jsou s námi posluchači, kteří nemají ani klimatizaci v autě, což si vůbec nedovedu představit vjet autem, kde nejde ta teplota trošku stáhnout, pokud má být 40 stupňů například.
2: No, je to docela drsný. Já už to nepamatuju, jak jsme to tenkrát dělali, jo? Že ty klimatizace máme už dlouho, že jo, ale začínali jsme na stovkách, škodovkách, kde ty klimatizace
1: nebyly takové to extrémní teploty.
2: Ale nebyly takový vedra, ale samozřejmě nějaký pootevřený okýnka a tak dále, jo, to jako je jasný, aby trošku tam v tom autě byl prostor pro výměnu toho vzduchu, ale jinak jako já už vůbec nevím, jak bych to dělal, jako prostě.
1: Kdo to má v garáži, tak raději v těchto dnech nevyjíždět.
2: No, tak to se lehce řekne, že jo, jako jo, když pak ty lidi musí jet nebo chtějí jet, no, jako je to těžký říct, nevyjíždět, jo, no, tak jako samozřejmě, že ta největší prevence je, když vím, že o nějakým průšvihu, tak tam nejít, nedělat to, jo, to je
1: nejít
2: jasný.
1: Nejít tomu naproti, zkrátka.
2: Nejít tomu naproti, to je jasný, jo, to je jako taková ta nejhlubší hlubší prevence, ale pak, když už musím teda vyjet, tak udělat preventivně něco pro to, aby když v tom prostoru, v tom prostředí jsem, aby prostě jsem jako udělal všechno pro to, aby se nestaly ty vážné věci. Jako, no,
1: jde to ochladit nějakým způsobem? Nevím, jestli tam dát něco mokrého, studeného, jestli by to pomohlo?
2: Tak jsou lidi, kterým pomůže mokrý hadr, mokrý ručník za krkem, že jo, a podobně. Jsou různý šátky dneska, který, když pak ho dáte na chviličku z okna, on se ochladí, protože jo, a zase dáte si ho někde na čelo nebo přivážete na čelo, a ten organismus může reagovat lépe, než když sedíte jak trubka v 50. Že, tak, jo.
1: Dopravní expert Vít Jedlička je dnes naším hostem. 726 a 3x46, to je kontakt k nám do studia. Případně můžete využít i naši mailovou adresu pro dotazy studio.hradec@rozhlas.cz. V dalším vstupu se určitě zaměříme i na cesty do zahraničí.

0: Dopravní expert Vít Jirlička je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové a naší radioporadny a v průběhu písničky jsme si povídali o tom, co je vlastně horší, jestli zimní počasí na cestování nebo to letní, a mám pocit, že jsme nedospěli k tomu úplnému závěru, co je náročnější, protože i v létě tady jsou určitá specifika, kterým se nedá úplně předcházet.
1: No určitě, tak zima je zima, podzim je podzim, na jaře hodně prší, na podzim začíná, jsou dny, kdy prostě jsou mlhy, už je v období, kdy je okolo 2-3 stupňů, padá voda, ale už to někde může být namrzlý, těžko se to odhaluje, ten černý led a tak dále. No a v létě samozřejmě si říkáme léto, pohodička, sucho, jo. Ale to samozřejmě jasný, že náledí nás nečeká nikde, jo. Mlhy jsou výjimečně, že jo, jako takový ty věci, které nás dost ohrožujou, ale samozřejmě zažil jsem a mraky lidí určitě zažilo při těch cestách, že třeba je sluníčko, jdou nějaký mraky, jedu po dálnici, nemůžu zastavit, že jo, protože tam se zastavit nedá, najednou přijde brutální, ale brutální průtrž mračen, třeba spojená i s kroupama, kdy vlastně ti stěrače na tu nejrychlejší rychlost už to nedokážou sebrat a ve své podstatě je to mlha před očima, vodová, jo.
0: Řidič je slepý v tu chvíli,
1: v podstatě,
0: absolutně.
1: Jo, protože tam je i mlha z té jako z té vody, že jo, jakoby od kol, ale zároveň stěrače, nebo nemám čelní okno utřený, takže a teďka co, že jo, jako, a jsem na dálnici, jo, a v proudu aut, jako, takže...
0: No, tak řekněte, co, já jsem ještě zažila, že nejen proud aut, ale některé ty dálnice nejsou úplně rovné a jak to rychle prší, tak tam jsou úplně tak hluboké ty louže.
1: To jsou, no.
0: To je vždycky náraz toho
1: obrovský,
0: auta.
1: No tak samozřejmě je jasný, že zpomalím, jo, to je jasný, jo, znamená zpomalím na nějakou rychlost, jo, prostě úplně zastavit z ničeho nic taky
0: to
1: není
0: nejde.
1: Dobrý, to všichni víme, že to je nebezpečný. Na druhou stranu dá se reagovat na ty auta jako před sebou, když oni začnou opravdu zpomalovat hodně, nebo i třeba zabrzdě, protože fakt už se nedá jet, tak a jdou ke krajnici, tak se zařadí mezi ně logicky, že jo, protože nepojedu dál. A to je to nejhorší, že ty lidi si pak věřej a řeknou, já mám dobrý gumy, mě to ty gumy odvedou.
0: Já to tady znám, já to tady, já to
1: hele,
0: dám.
1: Ty, mě to skoro berou ty stěrače a jede dál a ono se to zhorší a je problém, jako jo. Je lepší pak opravdu reagovat na to, co se na té dálnici děje v tom kolektivu těch řidičů, že jo, protože to nějaký kolektiv, který něco tam řeší, stejný problém, že jo, prší, už mě to neberou stěrače, zastavit a vyčkat, až to přejde, že jo. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby v tu chvíli tam byl nějaký most velký nebo tunel nebo
0: schovat
1: něco,
0: se.
1: Ale zase v tunelu se nesmí zastavit, že jo, to není, nejsou to tak jednoduchý jako rady, co v tu chvíli dělat.
0: Vy jste říkal, nebudeme si o tom povídat, protože neznám radu pořádnou.
1: No tak zažíváme to jednou za čas, že jo, jako jo, prostě, jo, takže...
0: No, mám pocit, že čím dál častěji, ale že v létě, no, že teďka jsou ty deště takové, že jsou silnější,
1: je pravda,
0: že je to přívalový,
1: no.
0: Že to počasí se trošičku
1: pravda,
0: mění.
1: No. A pak dát pozor samozřejmě ty takový ty přímozky nebo ty silnice, které jsou blízko k moři, je tam taková ta nafoukaná sůl, špína, když trošku zaprší, tak to je hrozně kluský, jo, znamená dát pozor na takový drobný jakoby mokrou silnici hodně blízko jako moře a taky to klouže, jo, znamená dát pozor na ty povrchy, ono se to zdá, že léto je léto, ale není to úplně jednoduché.
0: Také jsou tady ty nástrahy, o kterých teď mluvíme, no pojďme k tomu moři, co doklady, jak se vybavit, protože máme tady digitální dobu, tak možná si někteří řeknou, stačí to digitálně, někde ofocené třeba doklady, nebo nestačí?
1: To v žádném případě zatím nestačí, to je asi jedna z věcí, kterou by člověk zkontrolovat měl, protože pokud si zvyknul ten řidič už dneska jezdit v České republice bez jakýchkoliv dokladů, což samozřejmě legislativa umožňuje.
0: U nás v republice.
1: V republice, tak samozřejmě ve chvíli, kdy prostě přejdeme hranice, tak to možný není. Čili zkontrolovat si technicky nebo osvědčení o technickém průkazu, samozřejmě zelenou alias bílou kartu odpovědného ručení, zkontrolovat si vůbec platnost pojištění, jo, co v tom pojištění mám zahrnutý, jo, protože někteří řidiči samozřejmě máme i starší auta, všichni, může se cokoliv stát a pokud tam nemám nějakou asistenci a chtěl bych větší, tak se to pak dá připojistit a tak dále. Nicméně řidičák, občanský průkaz řidičák, určitě pás, všechno mít sebou. Pro jistotu pas nepotřebujeme samozřejmě, že jo, po Evropské unii, takže mít spíš občanku a řidičák a mít to sebou, žádný ofocení nestačí. Jako pokud máte služební auto nějaký, tak nejlepší od někoho půjčený nebo z nějaký firmy je důležitý mít sebou i papír o tom, že vám ho opravdu půjčili, přeložený do angličtiny a tak dále, aby někdo pak neřešil někde v zahraničí, že jdete s nějakým služebním autem. A
0: je ukradené.
1: A je třeba například, jo, tak to je takový tyhle sichry, který prostě jako hrozejí, tak to jako tomu lehce předejít, jako, ale určitě zkontrolovat.
0: Dopravní expert Vít Jedlička je dnes naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: cestujeme i do zahraničí s dopravním expertem Vítem Jedličkou. Tím nejčastějším cílem pro mnoho Čechů bývá Chorvatsko a Itálie. Je dobré se připravit v letošním roce na nějaká specifika nebo novinky, co by nás mohlo zaskočit?
1: No, jakoby úplně zaskočit, jako určitě je dobrý si o tom něco zjistit, jako jo, to znamená, když někam jedu, tak určitě těch pár minut doma mě nezdrží, když dám nějaký informace, jo, dneska těch informací je poměrně hodně, i se někdy těžko filtrujou, nicméně i díky věcem, jako je umělá inteligence, si dokážete zadat prostě destinaci, jaký jsou tam novinky, jaký je tam mýto a tak dále, většinou to jsou pravdivý odpovědi, nebo aspoň na 90%, nicméně je spoustu pravd, nepravd a mýtů, který mezi lidmi kolují, jako vys například v Rakousku, že nesmí být přidělaná kamera na okně a tak dále.
0: Ona tam může být přidělaná.
1: To je to zvláštní. Jo. Vždycky někdo přijede, řekne, hele, dostal jsem pokutu, že jsem měl kameru na čelním okně. Jo. A už to běží éterem. Jako, jo, prostě. Ale nikdo neřekne, podle jakého zákona ano, podle jakého ne. Je to asi tak, že lehce polevili i v tom Rakousku, ale je to přísná země na kamery. Úplně to nezakazuje samozřejmě jí jako nemít na čelním okně, znamená tam jí mít určitě jako přidělanou, aby vám nebránila ve výhledu, aby nebyla v zorném poli řidiče samozřejmě, znamená to umístění musí mít nějaký pravidla, ale zároveň jakoby polevy, samozřejmě tam GDPR tvrdý, jsou tam tvrdý postihy, jo, to znamená, že vás...
0: GDPR, ochrana osobních údajů.
1: Ano, pardon, jako no, takže přesně.
0: Ne, aby posluchači věděli, o čem mluvíme.
1: To je poměrně přísný i v Itálii, i v Rakousku, částečně v Německu. Jsou za to třeba postihy, když vám to prokážou třeba i 10 000 eur, jo, když s tím opravdu trvale natáčíte, ale samozřejmě ve spoustu státech je povolený tu kameru používat k krátkému záznamu v takové té smyčce, kterou ta kamera zaznamená. Nesmíte ji mít trvale zapnutou a nahrávat si dvouhodinový záznam ze silnice. Jo. Už vůbec to nesmí někde zúveřejnit a tak dále. Nicméně částečně už je to, jako i v tom Rakousku, to není tak drastický, jak to ty lidi interpretovali.
0: Ale je to tak komplikované, že jednodušší je jí nemít.
1: A vždycky, když se něco člověk dozví, o výbavě toho auta v tom státě a tak dále, k tomu se třeba ještě dostaneme, tak vždycky je dobrý udělat něco pro to, abych se do toho problému nedostal. Znamená, rozhodně si kameru můžete nechat, pokud je komplikovaný sundat, tak si ji nechte na okně, ale nepoužívejte ji. Jo? Znamená, v těchto státech prostě nenatáčejte. Navíc tyhle státy, jako je Rakousko konkrétně, to ani neberou jako důkaz. Jo? Čili ve chvíli, kdy se tam něco stane a vy byste chtěli to svoje jednání použít, jak ten záznam, tak oni to neberou. Jo? V České republice ano, určitě já to používám, takže určitě to je důležitý pro některé ty důkazy, ale v Rakousku to stejně neberou jako důkaz, takže proč to tam používat?
0: Proč tomu jít naproti? Někoho řekli jste tu výbavu. Tak pojďme na výbavu. Co chcete k výbavě doplnit?
1: Co se týče té výbavy toho auta, tak zase takový zděšení vždycky jako přijde. Jedu do Polska, musím mít hasičský přístroj. Jako jo. Samozřejmě, že výbava vozidla, povinná výbava vozidla, musí odpovídat výbavě vozidla, která je předepsaná v tom státě, kde je vozidlo registrované. To už platí dávno a platí to furt. Existuje nějaká vídeňská úmluva o silničním provozu, kterou tenkrát podepsalo, já nevím, 60 států světa.
0: Takže my se řídíme tím, co je v České republice.
1: Takže my se řídíme tím, co je v České republice. A zase platí to, že přijde, zastaví vás polský policista, kde máte hasící přístroj. Jo? Člověk je vyděšený, jo, a teď řekne, a málo kdo řekne, platí vídeňská úmluva, pane policisto, jako jo, prostě je to složitý. A oni můžou říct, že to není povinná výbava, ale že se to týká bezpečnosti silničního provozu a

0: tu sankci dostanete ne za tu povinnou, ale za tu bezpečnost. A tu tam musíte dodržovat. Jo? Znamená, je spoustu věcí, který se dají udělat proto, abych se do toho nedostal, čili koupím si malý hasicí přístroj, když jedu do Polska k moři za 300 korun, 400, nemusí to být žádný hasičák někde do baráku a předejdu tomuhle, jo. Jo. A takhle to je se vším, jo. Znamená, důležitý je mít ty vesty, že jo, v autě, byť třeba to není úplně jako povinná výbava ve všech státech v Evropě, jako jo, a tak dále, ale musíte jí mít na sobě, když vystupujete z auta, a to je ta bezpečnost. Jo, čili je dobrý se chránit, jakoby udělat, když to je jednoduchý a není to složitý,
1: tak proč
0: to neudělat tak, aby se tam nemusel pak trápit.
1: Pan jako? Petr reaguje na ty pokuty a ptá se, co dělat, když mi přijde pokuta ze zahraničí několik měsíců po dovolené. Je nutné to zaplatit?
0: Rozhodně doporučuji to zaplatit, jo.
1: I když je to několik měsíců
0: no, jasně,
1: po dovolené.
0: Za prvý, nejsem úplně právník, abych věděl, ale v České republice na promlčení pokuty jsou 3 roky. Aha. To znamená, a v zahraničí to může být i díl klidně, nevím, jo. Nejsem právník, neznám úplně, ale rozhodně doporučuji zaplatit pokutu i takhle dlouho po dovolené, protože pokud to nezaplatíte, budete na černé listině a ve chvíli, kdy to do toho státu vjedete znova, tak prostě můžete mít problémy s tím, že oni vás hned vidějí, hned vědí, že jste nezaplatili, můžou vám jít jako takzvaně po krku, budou vás zastavovat, budou vás prostě právě kontrolovat na tyhle věci. A to nikdo nechce. Rozhodně doporučuji zaplatit, jednoznačně.

0: Bad Boys Blue dospívali v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde dnes mluvíme o cestování s dopravním expertem Vítem Jedličkou. A přišel další písemný dotaz od pana Honzy, který se ptá, jestli má smysl tankovat až za hranicemi.
1: Tak v dnešní době to je rada nad zlato, jak se říká, protože ty ceny se teď měnily poměrně dramaticky, jak v České republice, tak v zahraničí. Je důležitý, nebo je jednoduchý dneska si zjistit, u který pumpy co stojí. Jsou dneska aplikace, dokonce mapy.cz, Google to umí. I v zahraničí, když kliknete na tu pumpu, tak se tam dozvíte poměrně přesně, kolik tam v současný ten den vlastně ten benzín a nafta stojí. To znamená, záleží na tom, jak to máte, jo. Prostě v každém případě je dobrý si nechávat nějaký rezervu, nejezdit úplně na krev a říkat si, tadyhle je teďka levná nafta a pak už jdete na výpary, to určitě bych nedělal, jo, ale...
0: Tak dříve lidé vozili i kanistry do kufru, teďka už asi nevím, doporučit to, nedoporučit?
1: Ne, rozhodně ne, jako nesmysl. Takhle, na jednu stranu můj syn byl ve Španělsku pracovat a přijel ze Španělska a tady stála nafta, já nevím, 42 a tam 60, jo, takže nebylo to úplně, nebo 58, jo.
0: Tak si vzal ten kanistr.
1: Ne, tankoval normálně, ale jako jsou rozdíly, jo, znamená ušetřit se dále, kanistr bych rozhodně nevozil v autě, jako buďme moderní, jako natankujme a pojďme jezdit normálně tak, jak se má. Navíc benzín v autě, není to úplně ideální.
0: Není to bezpečná záležitost.
1: Není to bezpečný, takže jako určitě zjistit si to a úplně doporučit, jestli natankovat za hranicem a před hranicí. Samozřejmě všichni víme, že před hranicem a ten je to dražší, teď to reguluje stát do konce června ještě, že jo, takže tam jsou nějaký stropy, ale jinak vždycky to je, když jedete do zahraničí, vždycky to je na hranicích v Čechách dražší, logicky, že jo. Takže pozjišťovat si to, dá se to dneska, nemusíte
0: přes tápat. Aplikace nejrůznější zkrátka naplánovat, jako to mluvíme od začátku. Pak jsou tady elektroauta, ta úplně netankují, když na to mají jinak.
1: Mají to jinak.
0: Je to komplikovanější na další
1: nemáme
0: cesty.
1: Tolik času, aby jsme to rozebrali třeba jako úplně jako do detailů nebo jako do nějakých věcí, které třeba by lidi zajímalo. Nicméně, je to jiná filozofie ježdění trošku, to je první věc. Druhá věc je zase spoustu aplikací, kde natankovat, za kolik, jestli tam je volno, jestli to bude střídavý proud, nebo jestli to bude stejnosměrný proud, jak silná ta nabíječka je a tak dále.
0: Na co si dát pozor, když jedeme dál při jízdě elektroautem?
1: No zase na ten dojezd, jo. Jako samozřejmě mraky lidí zase si myslí o elektroautech něco, to nebudem teď řešit, ale... Takový mýtus je, že elektroauto tankujete od 10% baterie do 100%. Prostě takhle to není. Vy prostě jedete na dovolenou, chcete zastavit, chcete si odpočnout, tak jako i benzínovým autem. Mraky lidí zastaví do Chorvatska 8x benzínovým autem, ale bude tvrdit, že s elektrickým autem se dojet nedá. Jo? Takhle to je jasný. Ale samozřejmě zastavujem, protože si chcem odpočnout, najíst se, dojít si na toaletu a tak dále. Akorát tady to má ten problém, že byste měli, nebo že člověk musí zastavit tam, kde je ta dobíječka, jo. Výhoda je, že jich je poměrně hodně.
0: Přibývají stále.
1: Přibývají ve všech státech v Evropě. Neříkám, že to není někdy komplikovaný, někdy se tam můžou sejít hodně aut, protože přibývá i aut v Evropě a tak dále. Nicméně jako dá se to, není to tak složitý, jak si lidi myslí a myslím si, že to není zase tak komplikovaný.
0: No, zmiňujete ten odpočinek, co odpočívky, ty také přibývají. Tady jsme informovali i, že na východě Čech se vybudovaly nějaké, ale je to stále dostatečné. Možná zaostáváme v tomto ohledu stále za tou Evropou.
1: No, jak v čem? Jako samozřejmě v Německu, v Rakousku najdete odpočívadla, kde nejsou pumpy a je jich tam víc. Jo. My máme většinou to odpočívadlo spojenou s tou pumpou. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, máme poměrně hustou síť, konkrétně jako na dálnicích jako těch pump. Jo. Jsou státy, kde máte pumpu za 80 km třeba.
0: Se člověk děsí, jestli dojede,
1: jo,
0: nebo
1: takže
0: nedojede.
1: Tam musí trošku jinak plánovat. Nicméně v něčem jsme zaostali, v něčem, a chtělo by to jako dodělat, jo, a v něčem si myslím, že jsme třeba i vepředu. Jako, jo.
0: Jste optimista, ale s ohledem na cestování?
1: No rozhodně, jako, jo, protože tak jako co je na cestování složitý? Skoro nic, jako na cestování. Do zahraničí.
0: Něco naházím do auta a jedu.
1: No, tak jako samozřejmě má to svý specifika, ale na druhou stranu nikdo přece nepůjde dávat auto do servisu těsně před tím, než jede na dovolenou a tak dále. Přece vím, v jakém stavu nastavu to auto mám, dodělám věci, které jsou důležité, podívám se na ty doklady, na to pojištění, na tyhle základní věci a frčím, jo, jako, a jako těch odpočívadel zase je tolik po té Evropě, že stačí se podívat do mapy a přesně.
0: To zní tak jednoduše a optimisticky, no, tak jasně. Závěrečné přání nějaké dáme všem cestovatelům, kteří už balí kufry a těší se, až někam vyrazí.
1: Určitě, tak to přání je jasný, všichni přijďte zdraví domů, ať můžeme jezdit na další dovolený a chodit s kamarádama třeba na pivo, jak, co kdo má rád. To je důležitý nespěchat, protože velmi častý problém je samozřejmě spěch. Tak se uklidněme před tou dovolenou a pojďme jezdit v klidu na tý dovolený. A když přijedu o den díl, tak se nic nestane. Ubytování seženete dneska na každém rohu. A poslední věc je, jako věnujte se řízení, protože tak, jak to přibylo v České republice a nejvážnější dopravní nehody, jejich příčina je právě to nevěnování se řízení, tak ten řidič, který v tu chvíli ať řídí sám, ať je tam sám myšlenkama, ať se věnuje tomu provozu a ne nechat se rozptylovat od všech v autě a tak dále. Často se střídejte, pokud je v autě víc řidičů, ať tam není ta únava, předjeděte tomu o 3, 4, 5, 10 hodin dopředu, ať to není na krev a pak to všechno klapne.
0: Doporučuje dopravní expert Vít Jedlička. Děkuji za všechny tipy a krásné cestování, bezpečné i vám.
1: Jo, děkuji moc, díky, že jsem tady mohl být. Děkuji, mějte se.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: to začalo.
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

k zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Organizátoři šampionátu v běhu do vrchu v Janských Lázních kvůli počasí upravili podmínky pro závodníky. Teploty nám letí vzhůru už v těchto chvílích. Detaily nabídneme v dalších zprávách, které připravuje Karolína Davidová. Ale ještě než tady budou zprávy a pak i písničky od srdce, pozornost zaměříme i na pocení. Jak pocení předcházet?
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout ke 40 stupňům Celsia. Policisté pátrají po 13-leté dívce z Tachovska. Fotbalisté Japonska a Švédska prošli po remíze 1-1 na mistrovství světa do play-off. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 35 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a také na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Horka jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Lidé by tak měli pravidelně pít. Nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. V Jánských Lázních na Trutnovsku začíná mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Na šampionát přijelo 1000 závodníků ze skoro 40 zemí světa. Organizátoři kvůli mimořádnému horkému počasí přidali na trasu občerstvovací stanice s vodou a jontovými nápoji nebo houbičkami na osvěžení. Kondici závodníků pohlídá také několik zdravotníků. Potvrzuje to jeden z organizátorů běhu Ondřej Kubík.
2: Budeme mít na trati rozmístěné dobrovolníky z Červeného kříže, budeme mít k dispozici dva lékaře, kteří budou připraveni poskytnout první pomoc v případě jakékoliv problému, a k dispozici budeme mít také asistenci horské služby, která bude připravena pomoct ve vzdálenějších lokalitách na trati.
1: Zastupitelé Hradce Králové schválili záměr prodeje 3 historických budov v centru města. Radnice pro ně nemá využití a chybí peníze na jejich nákladné opravy. Jde o renesanční Cejpův palác v Dlouhé ulici a komplex 2 sousedních domů, včetně bývalé knihovny mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Město bude za všechny objekty požadovat celkem nejméně 78 milionů korun. Výběrové řízení plánuje vypsat v červenci. O samotném prodeji ale rozhodne až nové vedení města po říjnových komunálních volbách. Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou z Tachovska. Měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
3: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
1: Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Sport. V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 domácích hráček. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která by ráda vylepšila výsledky z minulých let.
4: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních 2 týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
1: České hráčky vstoupí do turnaje po 12. hodině. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách do 28 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně housne provoz. Přejeme klidnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Klidnou cestu, šťastnou cestu a krásné odpoledne. Máme pátek, takový malý víkend, říká se, možná už se mnozí chystáte někam za dobrodružstvím, nebo budete hlavně tišit to vedro a zkrátka zastíníte se a budete hledat nějaké to nabití energetické, třeba v podobě pěkné písničky. To máte teď šanci i u nás v Českém rozhlase Hradec Králové, protože začínají písničky o srdce, ke kterým zve a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až 3x větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulhatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz. Je tam písničkový formulář, který se nám tady zobrazí a do třetice z těch písemných variant nabízíme i SMS-kovou schránku. Číslo je 900 1104. Na toto číslo posíláte zprávy, ale jako první musíte napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A jdeme gratulovat, konkrétně budeme gratulovat paní Evě Frolíkové. V pozdravu se píše, zahrajte písničku pro paní Evu Frolíkovou z Bamberka k předvčerejším krásným 70. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, životního elánu a také optimismu a trošičku těch peněz přeji si synovci a brácha Zdeněk.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

A opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Paní Milena píše: hezký den všem do rozhlasu a posluchačům. Zahrajte písničku k narozeninám pro kamaráda Jardu Valce z Pouchova a dodatečně také Aničce Mičkové z Turnova nebo Trutnova s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky do dalších let. Prostě ať se daří, to vše přejí přátelé. Písničku prosím i pro všechny do rozhlasu s velkým poděkováním za krásné každodenní vysílání. My děkujeme a samozřejmě přejeme, ať se dál hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. V pátek 26. června pan Petr se dovolal do písniček a má něco na srdci. Tak je to na vás, pane Petře. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům Hradce Králové, stanice Hradec Králové, a chtěl bych nechat zahrát písničku paní Marii Krauzové k jejím 84. narozeninám. Popřát jí hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. A chtěl bych potom nechat to zahrát i svému tatínkovi a nechat to zahrát samozřejmě i všem lidem dobré vůle.
0: Tak písnička i pro vás. Krásné dny, pane Petře. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: pátek 26. června děti předčasně dostali vysvědčení, uzavřeli školní rok a máme tady první reakci, protože někde se to opravdu vydařilo, jak už mi stihl prozradit pan František. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Pavlo. Já bych chtěl poslat písničku našemu Pavlikovi, protože jsem mu slíbil, že když to ukoulí na 3 2 a zbytek 1, takže ho písnička nemine z rozhlasu a on má jenom 2 2, takže to ještě vylepšil, takže z toho máme velkou radost a jde mu to, skoro se dá říct, bez námahy, není to žádný, prostě mu to pálí.
0: A je to střední škola, je to přitom střední škola?

0: nějaká dovča, prázdniny a tak dopadne dále. Dopadne to. Taky, takže,
1: hrdý tatínek volá do Českého rozhlasu Hradec Králové. Cítím to správně, víte, Františku, jste na něho hrdý.
0: Ještě o to, určitě jsem na něj hrdý, teď jde o to, že teď lavíruju nad tím, po kom to je, ale asi to bude po mamince, protože číslička s písmenkama spočítat dokupy umí jenom ona a ten Pavlik, to mi moc nešlo.
1: Tak hlavně, že si geneticky vzal z každého z vás to lepší. Zdravíme i vaši paní a samozřejmě si na velká gratulace k vysvědčení. Hezké prázdniny. Naschledanou.
0: Děkuju vám. Mějte se hezky. Naschledanou.

0: Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovenska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
2: Teď polední písničky od srdce a spolu s námi paní Naděja, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavlínko. Zdravím vás v tomhle horku, všechny posluchače, ať jdou do bazénu. Máme ve stínu 33, tak teda to je paráda.
2: Takže jste naložená pořád někde v bazénku, ale tak
3: tuším. No, tak nějak,
2: tuším.
3: Trošku, ale jsem většinou vevnitř, protože v chalupě je teďko krásně chládek, tak jako...
2: To se máte, že tam máte chládek. Kolegyně se vrátily před chvíli z polední pauzy a Radka Šubrtová, naše produkční, ta má velmi ráda vysoké teploty, ale říkala, už i mně je teplo. Takže to je známka, že opravdu léto v těch tropických hodnotách na nás útočí a musíme to nějak zvládnout do té neděle.
3: Ale... Bez zdraví hlavně, ano, přesně tak.
2: Držme si palce. Hudební osvěžení pro koho bude v podobě písničky?
3: No, Pavli, já jsem slyšela pana Františka, jak chválil syna, že má z něj teda velkou radost, tak já posílám Pavlíkovi taky písničku, že teda mu to takhle ve škole jde, já mám pravnučku, ta teda půjde do třetí, no tak samý jedničky, to by jako ve druhý třídě, no tak pohoda. Takže taky, jako jsem ráda, až mě přiveze ukázat vysvědčení. No takže Lidušku pozdravuju, ať to taky zvládne v tom teple a jinak vás všechny, protože já tam teďko moc nějak nevolám, není na to čas a takový různý problémy, jsem před operací, takže...
2: Držte se, to je milý, to opatrujte se, všechno to zvládněte, posíláme tu podporu, ta písnička i pro vás, přáním krásného léta.
3: Pro vás taky, Pavlínko, hezké
2: dny, nashledanou.

A opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Pan Slávek píše, prosím, zahrajte pěknou písničku vnučce Marušce Studené z Přerova k ukončení 5. roku na lékařské fakultě v Praze se vzkazem užij si ten skvělý pocit a po zásluze i vysokoškolské prázdniny. Přání posílá děda Slávek.

0: námi 26. červnový den. Zdravíme vás všude, kde naše vysílání posloucháte. Pan Luboš se chce k pozdravům také připojit, tak už je to na vás, pane Luboši. Dobré odpoledne.
1: Takže roztomilý dopoledne a odpoledne, tady pejskař ze dvora. Zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A víte, kde to je teďka nejlepší ve dvoře?
0: Povídejte, někde u vody to bude, nebo v parku?
1: No, já jsem u vody, totiž takhle, v městském parku Šulcovy sady, u školy. Teď se to tady tak vylidnilo. Takže já jsem buď to celý dny. Tady jsou dva rybníky. Jen vejdete kolem školy do parku, tak narazíte na dva rybníčky, které jsou napájeny strouhou. Když je pes, když co je horko, tak ho normálně taky namočím v té strouze, která teče do rybníka. Teď tady je klid, takže a navíc tady dali takový lehátka, jako jsou na koupadle a nový lavičky a takový klády.
0: No tak to máte prázdniny, dovolenou u rybníka, tak zdá se, že to zvládáte báječně, že je vám příjemně, dá se to tak říct, pane Luboši.
1: A nemusíme daleko, protože je to tady skoro uprostřed města.
0: Za Humny, jak se říká.
1: A kvůli toho psa nechci tahat do toho horka někam na druhý konec města, chápu, k rybníku.
0: Chápu. No máme krásná místa v naší zemi, určitě, a mnozí využijí na cestování a nebudou mířit úplně daleko. Tak písnička Chtěl jste zahraniční, aby byla osvěžující, taky pro vás a pro všechny, kteří jsou s námi. Krásné léto.
1: Pro vás.
0: Děkujeme. Krásné léto. Naschledanou.
1: Díky vám taky. Díky. Naschle.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30, ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti, nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a tady volá posluchačka ze Dvora Králové nad Labem. Má zprávu pro řidiče. Povídejte, možná se to zobrazí v naší zelené vlně, ale vy to tam máte z první ruky, tak co se tam stalo ve dvoře?
1: Krásný den všem. Teď mi říkal manžel, jo, tam tudy, že dvůr u Sturikat na kruháči kleknul nákladák. Takže je úplně ucpaný dvůr, tak kdo může, tak to objeďte, nebo tam vůbec nejezděte.
0: Vůbec nejezděte do dvora, no šťastnou
1: nevím,
0: cestu všem.
1: Utáhli,
0: jasně,
1: ale bylo to
0: jasně.
1: Takhle.
0: No, naši zpravodajci určitě na to kouknou, abychom měli aktuální informace, ale vy užíváte příjemné léto, dopracovala jste se tam, kam jste potřebovala, vnímám to
1: já
0: tak.
1: Já jsem na zahradě dneska. Já dneska bylinkářím, otrhla jsem květy měsíčku, takže budu tady sušit kvítečky, aby byla
0: zdravá.
1: No
0: to je inspirativní. K tomu poslech našeho vysílání, za což
1: no,
0: děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně, hezké prázdniny,
1: naschledanou.
0: A ještě se nám tady nahromadily ale písemné pozdravy. Zdeňka Sýkorová má narozeniny, všechno nejlepší přejí přátelé. Zahrajeme taky Pavlovi, který bude mít svátek 29. června. Máme tady prosbu, abychom zahráli veselou písničku synovi. S přáním hodně štěstí, zdraví, lásky, to přeje mamka. Jestli, maminko, chcete, aby ten pozdrav zazněl v pondělí, budete muset napsat znovu, protože ten SMS-kový systém nám zprávy ukazuje v ten den konkrétní, proto to čtu už teď. A zahrajeme ale i Adrianům k svátku. Všechno nejlepší přeje Sylvie.

Poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to pro dnešek vše. Po zprávách už nabídneme veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a také Patrikem Rozehnalem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a doufám, že se nám ty následující tropické dny podaří ideálně protančit. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Legendární violončelista Miša Majský vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majský triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Mimořádnou výstrahu vydal i Krkonošský národní park. Policisté hledají pohřešovanou dívku z Tachovska. V Orlických horách přibylo úrazů, více je zraněných cyklistů. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 35 stupňů. Je pátek 26. června. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které mohou v sobotu v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů Celsia. Do ulic Hradce Králové dnes poprvé v letní sezóně vyjel kropící vůz technických služeb. Jeho smyslem je zmírnit koncentraci přízemního ozónu. Pracovníci města s ním projíždí malý městský okruh, cestu z centra na hlavní vlakové nádraží nebo v Pospíšilově ulici a na třídách SNP a Gočárova. O dalších výjezdech budou pracovníci rozhodovat podle aktuálního počasí a případných výstrah meteorologů.
4: Od plošného kropení ulic město postupně ustupuje. Jeho efekt je totiž jen krátkodobý a znamená vysokou spotřebu vody. Vozy technici využívají hlavně pro zálivku městské zeleně nebo při strojním čištění ulic. Lidem doporučují ochlazení spíš u mlhovišť na dětských hřištích, 10 mobilních mlžítek nebo upítek, kterých je po městě celkem 5. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková z Tachovska má světle rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru i rozhlas. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezóny u 63 případů. Loni ve stejném období evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji výjíždí k úrazům cyklistů, kterých bylo 35. Nejčastěji jde o zlomeniny nebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
5: Zaprvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách. Sport.
3: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australnovi Popirinovi. Jakub Menšík vyzve na úvod travnatého grandslamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Vracející se americká vítězka 23 grandslamu Serena Williamsová vstoupí do turnaje proti Australance Jointové.
2: Počasí.
3: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách do 28 stupňů. Biohlásí trojku, vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Zdržení očekávejte v centru Trutnova v ulici Na Struze. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
5: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Veselé a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano, máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že jako, jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Budu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený
2: otvorek. Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám,
2: nashledanou. V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že

0: nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Hmm. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní si je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo. Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Absolutní český teplotní rekord by mohl být překonán v sobotu i v neděli. Policisté našli 13-letou dívku z Tachovska. V Trutnově připravili vzpomínkovou akci na válku v roce 1866. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 35 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna roku 2012 a činí 40,4 stupně. Ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Nižnou upravili péči o klienty. Důvodem jsou právě teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Ty můžou být pro klienty ve vysokém věku a trpící chronickými potížemi nebezpečné. Podle vedoucího týdenního stacionáře Petry Šírové z oblastní charity Rychnov nad Nižnou zvyšují riziko zdravotních komplikací a zhoršují také projevy demence.
2: Vlastně je těžký rozlišit ten moment, kdy se jedná o apatii, nějakou únavu jakoby z těch vysokých veder a kdy se jedná vlastně už o nějaký opravdu jako zhoršení toho základního onemocnění. Děláme opatření, hodně jsme teďka zasadili do jídelníčku zeleninu a ovoce, hodně jako měníme i tekutiny, hodně dáváme minerální vody, hodně čistou vodu, jo, džusy, hodně šťávy.
0: Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce z Tachovska. Popolední ji našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Město Trutnov si připomíná prusko-rakouskou válku z roku 1866, konkrétně jedinou bitvu, ve které rakouská armáda Prusy porazila. Dvoudenní vzpomínková akce začíná dnes v 16 hodin pietním aktem na vojenském hřbitově v Poříčí, odkud vyjde pochod uniformované jednotky na Krakonošovo náměstí. Více doplňuje vedoucí infocentra Renáta Portlová.
3: V 17 hodin bude probíhat klasické natření pamětní desky 1866, k tomu bude promenádní koncert Krakonošky. Páteční program ukončíme bohoslužbou za oběti války 1866 v kostelu Narození Panny Marie v Trutnově. Sport.
0: Fotbalisté Francie budou hrát s Norskem na závěr skupiny mistrovství světa. Už s jistotou postupu do play-off se utkají o první místo. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako utkání Senegal-Irák. Ve 2 hodiny v noci mají výkop zápasy Kapverdy, Saudská Arábie a Uruguay-Španělsko. V 5 ráno se střetnou Egypt s Íránem a Nový Zéland s Belgií.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách do 28 stupňů. Biohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu na Trutnovsku v obci Staré Místo, kde se srazila dvě auta a na místě zasahují složky IZS. A další srážku máme hlášenou v Jaroměři na kruhovém objezdu u Lidlu, kde se srazila dvě auta. V těchto místech projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné páteční odpoledne před prvním prázdninovým víkendem, prvním víkendem, který si budou mnozí užívat zřejmě u vody. Sledujeme dál vedra, jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Po 17. hodině vám ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu Den v regionu, Den v kraji řekneme, jak bude právě o víkendu. Doufejme, že teď je vám, kteří nás posloucháte, dobře. My k tomu dodáme servis informací. Už za chvíli se společně s naší reportérkou vydáme do ulic Hradce Králové, kde dnes skončí 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony a s ním i celá divadelní sezóna. Nebudou chybět programové tipy a také řekneme, na co se návštěvníci festivalu mohou těšit v příštím roce. I to už víme. Pozveme vás na dnešní večerní vernisáž výstavy Jaroslav Cita a film Do muzea Náchodska. Co v učebnicích nebylo, tak s touto rubrikou se dnes vydáme do Českého středohoří. Zavedeme vás k jedné dýmající hoře. kde by tak mohla být dýmající hora. Popřemýšlejte, po 14. hodině 35. minutě vám to povíme. Věra Špinarová, František Nedvěd, Slza, Hana Zagorová, Hoptrop nebo Kex. To je hudební nabídka této hodiny, ale bude toho samozřejmě mnohem víc a servírovat budeme už i tipy na víkend. Karel Sladký přeje krásné páteční odpoledne, příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

Vzácný Kupka dorazil dnes do Rychnova nad Kněžnou. Obraz veřejnost uvidí pouze jeden jediný den. Návštěvníci muzea Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou mají tuto možnost spatřit vzácný obraz Františka Kupky. Má název Čáry plochy hloubka 2. Toto výjimečné dílo je vystavené a bude vystavené během vernisáže výstavy děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových s názvem Sacra Familia. No a ta vernisáž bude právě dnes v pátek 26. června a dokonce se jí zúčastní herečka Aňa Geislerová. Zájemci si budou moci výstavu prohlédnout do 31. října ve druhém patře Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Pokud vám to dnes vyjde, určitě Muzeum a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou máte jedinečnou možnost vidět vzácný obraz Františka Kupky a setkat se i s herečkou Aňou Geislerovou. Srdečně zveme. A co festival Regiony, který vrcholí v Hradci Králové dnes skončí? Naše reportérka řekne víc už za 3,5 minuty. Dobré odpoledne. Karel Sladký vás zdraví.

0: Opatření v Hradci Králové ohledně festivalu Regiony jsme pro vás poctivě sledovali a je tady finále.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Uteklo to, v Hradci Králové dnes v noci skončí 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony a s nimi aktuální divadelní sezóna. Všechno jsme vám přinášeli, nabízeli ve festivalových minutách, doporučení kam se vydat. I dnes přidá naše reportérka Adéla Kavříková, kterou zdravím do centra dění. Adélo, krásný den, dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne, hezký den. Do konce festivalu zbývá posledních několik hodin a pokud bychom to vztáhli čistě jen na divadlo, tak jsou to 20 představení, která do večera ještě můžou diváci stihnout. Já jsem teď v centru města před Klicperovým divadlem na letní scéně. Hned tady za rohem začne brzy hradečákům dobře známý herec a také loutkář Jan Bílek chystat odpolední představení pro děti. Zlatovlásku tentokrát uvidí ti nejmenší návštěvníci festivalu. Dole v Žižkových se za chvíli začnou kreativní dílny a chystá se i hudební program těch koncertů nebo jiných hudebních produkcí. Jsem od teď až do večera napočítala v programu ještě 16, takže i dnes platí, že zase je z čeho vybírat. Pojďme ale zpátky k divadlu. Ve vysílání je se mnou teď i můj poslední festivalový host Martin Sedláček, mluvčí Klicperova divadla a zároveň jeden z pořadatelů festivalu Regiony. Martine, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Ještě 20 divadelních představení zbývají, tak pojďme říct, co je ještě dnes v nabídce.
3: Tak tím, že jsme před Klicperovým divadlem, tak já bych asi pozval k nám do Klicperáku a do studia Beseda. My jsme vlastně ten festival u nás začínali operou a tak budeme i končit, protože ve studiu Beseda bude opera Proč je taková, což je vlastně inspirováno osudem Rosemary Kennedyové. A diváci se ale nemusí bát, že by to byla nějaká úplně klasická opera, protože to kombinuje i prvky elektronické hudby a myslím si, že to bude takový příjemný festivalový zážitek od 16 hodin. A úplně poslední představení, které nás čeká na hlavní scéně, tak je Masaryk, což je zase muzikál. A myslím si, že muzikál o tatíčku Masarykovi je něco, co by si nikdo neměl nechat ujít.
2: Pátek 26. června, to je poslední 8. festivalový den, tak je už teď ten správný čas začít bilancovat.
3: No, určitě je. My už jsme si takovou první bilanci udělali, takže jsme napočítali, že těch akcí, které se v rámci festivalu uskutečnilo, ať už v hlavním programu nebo v tom off programu, tak je celkem 394 během 8 festivalových dní. A v hlavním programu jsme měli 307 produkcí a pořád zůstává ta většina té produkce divadelní. Přibližně 2/3 přes 200 představení bylo skutečně těch divadelních.
2: Ten aktuální 31. ročník jsme teď shrnuli, tak můžeš ještě prozradit, na co se návštěvníci festivalu Regiony můžou těšit za rok?
3: To ještě prozradit nemůžu, protože ty přípravy příštího ročníku teprve začnou, ale určitě můžu slíbit, že budeme pokračovat vlastně v přípravě rezidenčního projektu. Letos už jsme uskutečnili 4. ročník, letos to bylo projekt Tohle město není pro starý. A my vlastně budeme na podzim vypisovat výzvu tvůrcům, kteří se budou moct přihlásit se svým projektem a věříme, že určitě vznikne něco zase krásného.
2: Spolu s Regiony skončí dnes v Klicperově divadle i celá sezona, tak můžeš ještě přeci jen na závěr shrnout, co v Klicperově divadle nabídne ta následující?
3: Nás čeká celkem 6 premiér. Musím říct, že ta uplynulá sezona byla pro nás skvělá, protože máme skvělé ohlasy vlastně na všechny inscenace a na všechny premiéry, které jsme připravili. My hnedka po prázdninách, už na konci srpna, začínáme zkoušet první inscenaci, což bude o myších a lidech. Tam se také představí i nová posila našeho uměleckého souboru, herec Ondřej Bret, který k nám přichází z Ostravy a my už jsme ho i teďka během festivalu vyspovídali a krátce představili divákům na našem Facebooku a Instagramu. A bude tady opět zkoušet David Rábek, Dona Kichota. Myslím, že diváci, kteří si pamatují jeho tady předchozí inscenace, tak se mají na co těšit, protože David to vždycky vezme hodně, hodně po svém a hodně svérázně. Čeká nás taky Král Ubu, Petr Kult bude zkoušet herečky ve studiu Beseda a i ten závěr sezony potom bude skvělý, protože chystáme velký hudební projekt, vlastně muzikál Prázdniny v Římě.
2: Mluvčí Klicperova divadla, jeden z pořadatelů Mezinárodního divadelního festivalu Regiony, Martin Sedláček. Martine, děkuji, že jsi byl posledním hostem posledního dílu festivalových minut.
3: Taky děkuji a ještě jednou zvu diváky, pojďte si ještě užít poslední den festivalu Regiony.
2: No a teď už je to všechno i ode mě.
0: Od Adély Kavříkové děkujeme za informace. Adélo, hezké odpoledne.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A jak jste slyšeli, ještě do noci máte možnost užít si v Hradci Králové atmosféru Mezinárodního divadelního festivalu. Využijte toho.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hanna Zagorová, lásko, vítej, zaspívá už za chvíli, dáme si Hop Trop Kex, nebo také šarmantní Marii Rotrovou, to mám tak ráda. Je 26. června, je pátek a dnešní večer můžete prožít v muzeu Náchodska. Chceme vás teď pozvat na dnešní večerní vernisáž velmi zajímavé výstavy Jaroslav Cita a film právě v muzeu Náchodska. A pozveme s mluvčím muzea Tomášem Menecem. Tomáši, zdravím a přeji hezký den, dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Připomeňte, čím je výjimečná právě osobnost Jaroslava City, náchodňáka.
1: Tak my jsme vlastně tuhle výstavu uspořádali u 100. výročí narození Jaroslava City. Je to vlastně rodák z nedalekého Vysokova, což je kousíček od Náchoda. A zajímavý to je hlavně tím, že on má takový nezaměnitelný umělecký rukopis. On vlastně dělal jak animovaný film, tak i jako jiné věci. My to máme tedy zaměření hlavně na ten animovaný film. A máme tam zmíněný primárně večerníček o Maťovi a Klinčekovi, který byl vytvořen pro slovenskou televizi. Původně měl být teda vytvořený pro českou, ale ta ho nějakým způsobem odmítla, takže ho Jaroslav Cita dostal na Slovensko. A má 100 dílů, což je vlastně nejdéle vysílaný večerníček, jaký byl v animované tvorbě vytvoření.
0: Takže v muzeu Náchodska se bude dnes od 18 hodin promítat, budou se pouštět ukázky z jeho filmové práce?
1: My tam máme vlastně hlavně obrazy, ale zároveň tam máme vlastně 3 díly večerníčku v takové vlastně místnosti tam udělaný, takže když návštěvníci přijdou, tak se můžou 3 díly prohlédnout.
0: Díky komu mohla vzniknout tato určitě velmi zajímavá výstava?
1: My máme vlastně ty obrazy zapůjčené od 2 sběratelů. Máme to od paní Křivské z Úpice a od pana Macka z Vysokova. A zároveň bychom tu výstavu nemohli realizovat bez finanční podpory města Náchoda.
0: Myslím si, že mnozí znají i Citovu knižní tvorbu. Budou tam i knížky k vidění?
1: My tam knížky nemáme, ale my ten projekt děláme ve spolupráci s galerií výtvarného umění, takže ta knižní tvorba je potom vidět nahoře v galerii.
0: Ta bude tam k vidění, ano. No ale je to velmi hezké, že jste se rozhodli u příležitosti z tého výročí narození významného náchodského rodáka a výtvarníka, musíme dodat, připravit tuto výstavu.

0: 2027, s tím, že přes léto je otevřeno od úterý do neděle.
1: A ještě mi řekněte, čím vás osobně třeba překvapila nebo zaujala, když jste to chystali, Tomáši?
0: Já se přiznám, že jsem ten večerníček vůbec neznal, ale zaujala mě celkově ta jeho tvorba, takže pro mě to bylo překvapení celkový.
1: Maťo a Klinček, teď už ho znají Tomáš Menec, mluvčí muzea Náchodska, který nás pozval na dnešní 18. hodinu na vernisáž výstavy Jaroslav Cita a film, která bude věnovaná právě tomuto významnému náchodskému rodákovi a výtvarníkovi. Děkujeme za pozvání, ať se dnešní večerní vernisáž v 18 hodin vydaří a pak tedy ta výstava, která bude k vidění až do 10. ledna. Tomáši, děkujeme za krásné pozvání na Prahu víkendu. Mějte se hezky.
0: Děkuju, také přeju krásný den a budu se těšit na viděnou na výstavě.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

hudba laskavá.

0: Zámek Humprecht připravil na dnešní večer mimořádné prohlídky. A co je toho příčinou, co je důvodem? 360 let od zahájení stavby zámku, tak to si to připomenou. Společně s vámi výjimečná atmosféra letního večera na zámku Humprecht. Zahájení stavby bylo tedy před 360 lety, neuvěřitelné. No a dnes bude zámek mimořádně otevřen až do 21 hodin. Budete mít možnost si projít historické interiéry v netradičním čase. V čase, kdy už běžný návštěvní ruch pomalu utichá. Dnes tedy ale ano na Humprechtu do 21 hodin večerní prohlídky zámku.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Hustý provoz na silnicích sledujeme také ve zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové. Policie sleduje také, povíme vám víc v 15 hodin ve zpravodajské relaci a uslyšíte, co vzniká v krajské nemocnici v Trutnově. Prezident republiky bude s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Poneděli, kdy konkrétně, poslechněte si zpravodajskou relaci v 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám ji nabídne za 4 minuty. Do 15. hodiny budeme ve společnosti, aby... Pěkný den, dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s Českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. V krajské nemocnici Trutnov vzniká parkovací dům. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Zítra bude jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se také měli připravit během léta na více policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
7: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
5: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči také během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 halířů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. V areálu nemocnice v Trutnově začala stavba parkovacího domu za bezmála 200 milionů korun. Pětipodlažní objekt nabídne 276 parkovacích míst, včetně stání pro nabíjení elektromobilů. Důvodem výstavby je podle zástupců hejtmanství současný nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice. Hotovo má být příští rok v září. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat bude mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií.
6: Sport.
5: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté hráčky Jan Exner popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
8: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
6: Počasí.
5: V noci bude jasno, nejnižší teploty 21 až 18 stupňů. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 38, na horách kolem 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Dejte pozor na nehodu u Dobré vody u Hořic, kde auto havarovalo na železničním přejezdu. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je pátek, je 26. června, i po 15. hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne. A v terénu je rozhlasový stopař. Zjistíme, kde. Lákají vás letní kina. No takové filmy pod hvězdami, v zámeckém parku nebo v historické pevnosti. A letní kina v Královéhradeckém kraji zahajují novou sezonu a promítat se bude nejenom ve velkých městech, ale i v malých obcích. Kam letos vyrazit na film Pod širým nebem a která místa nabízejí nejzajímavější atmosféru, i to prozradí náš reportér. A Radiobazar nebude chybět. Poslední tohoto týdne po 15. hodině 35. minutě ho nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Z hudby Leona Machálková, Žízeň lásky, Václav Neckář, Léku říci, Tereza Kendlová, Elvis Presley, Veta Bartošová nebo Karel Gott s Holkou v domě. Český rozhlas Hradec Králové s vámi na Prahu víkendu. Krásné páteční odpoledne, jsme také online přes hradec.rozhlas.cz. Na náš web průběžně přidáváme i zprávy z celých východních Čech.
6: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Teploměry v Královéhradeckém kraji atakují rekordy. Většina z nás hledá jakýkoliv stín. Naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková ale ranní slib splnila. Auto nechala na souši a teď už se hlásí přímo z vln Labe. Zuzko, dobré odpoledne. Jaké to je vyměnit rozpálený volant za palubu lodi? Zdravíme tě na loď.
2: Přeji krásné odpoledne z paluby lodi primátor Ulrich. Popravdě vidět Hradec Králové z lodi je naprosto fascinující zážitek. Ledových chládek jako v mrazáku tu ale také nemáme a sluníčko se do nás opírá i na vodě. Ale ten říční větřík, který tu příjemně pofukuje, tak ten je, přátelé, k nezaplacení. Myslím, že vyměnit dnes rozpálené auto za palubu lodi byl nejlepší profesní tah mého léta.
1: Ty se dnes plavíš s Hradeckou paroplavební společností, ten zvoneček jsme slyšeli před chvílí.
2: Ano.
1: Jenže Zuzko, když tak poslouchám ten zvuk v pozadí, to nezní úplně jako takové to odfukování parního stroje. Buď konkrétnější, kde přesně jsi, kudy vlastně plujete, já nevím, jestli tě uvidím z okna, a jaké výhledy si užíváte?
2: Kájo, ty máš sluch jako rys, máš pravdu, teď se opravdu hlásím z paluby historického skvostu lodi primátor Ulrich, jak jsem již řekla, ale představ si tu ironii, dneska je v Hradci tak neuvěřitelné tropické vedro, že se prostě nedá jezdit ani na páru. Zjistila jsem totiž, že pro lodní provoz sousloví špatné počasí neznamená jen déšť a zimní období, ale právě i tato extrémní vedra. Takže primátor Ulrich pární pohon vyměnil za motor. Na nádheře té plavby to ale nic nemění. Koukáme z vodní hladiny na historické centrum, za chviličku pojedeme i kolem Českého rozhlasu a krásně se nám teď ukazuje dominantní bílá věž a doplujeme také až k naší secesní perle k Hučáku. Z paluby je Hradec Králové okouzlující a kolem břehu je navíc mnoho zeleně. Je to skvělý zážitek a mimochodem parta nadšených kapitánů z Hradecké paroplavební společnosti brázdí Labe s různými obměnami lodí už úctyhodných 30 let.
1: 30 let, Zuzko, no tak to už je obdivuhodná tradice. Kdo vlastně v tomto pekelném počasí takovou loď řídí?
2: V čele lodi a celé flotily dnes pevně stojí sám pan admirál Jaroslav Kostkan. Obdivuji ho, v těch dnešních tropických teplotách to dává na palubě i se svou posádkou naprosto bravurně a profesionálně. Mimochodem, dneska to bylo docela veselo a živo. Chytila jsem totiž úplně poslední plavební den, kde byly na palubě organizované skupinky dětí ze školek a škol. Ty se tu smály, mávali na lidi na břehu a dělali skvělou atmosféru. Poledni patřila loď skupinám důchodců a od zítřka již plně nastupují prázdninoví turisté.
1: A teď patří našemu rozhlasovému stopaři Zuzce. Tak to dnes měli děti krásný rozlučkový den se školou. Když už mluvíme o prázdninách a turistech, na co všechno se lidé, hlavně rodiny s dětmi, mohou v Hradci Králové na Labi přes léto těšit? Bude se plout pravidelně?
2: Ano, možnosti jsou parádní a admirál Kostkan myslel na každého. Teď o prázdninách v červenci a srpnu mají lodě pohotovost každý den od 10 dopoledne do 6 večer. Vyplouvá se každou celou hodinu, takže žádný stres. Když vám jedna loď uplave před nosem, dáte si na nábřeží zmrzlinu a za hodinu můžete jet znovu. Plavba trvá 50 minut a děti se kromě primátora Ulricha mohou těšit i na plavby na opravdové pirátské plavby. A pokud sem vyrazí třeba zamilované páry, které chtějí mít soukromí, jsou tu k dispozici i malé loďky na vlastní pohon, takže stačí popadnout vesla a vyrazit na romantické rande na vodě.
1: Já se za chvíli schválně podívám z okna našeho studia, jestli tě uvidím. Jestli zamáváš, jo? Jsme domluveni.
2: Kájo, budu mávat už za minutku.
1: Tak a hlavně natáčet, filmovat. Sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, Instagram, Facebook, hradec.rozhlas.cz. Tam to všechno bude. Zuzana Boučková, naša rozhlasový stopař na lodi. Příjemnou plavbu a plavbu, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: No a my za chvíli vyrazíme také.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vyrazíme za naším reportérem, ten bude mluvit o začátku sezóny letních kin v Královéhradeckém kraji. Počkejte si na to. Hezké odpoledne přejeme.

0: Před chvíli jsme byli na lodi a teď do kina, do letního kina. S příchodem léta se naplno rozjíždí sezona letních kin v Královéhradeckém kraji. Letos bude hned několik. A na film pod hvězdami mohou lidé vyrazit nejenom do velkých měst, ale i do menších obcí. Kde už promítání začalo a kam se letos vydat, to zjišťoval reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Václave, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kde už promítání běží a jaká je letošní nabídka?
1: No tak jedním z největších letních kin v kraji je tradičně Hradecký Širák. Dnes od 21 hodin a 45 minut promítá animovaný film Toy Story 5. Jeho areál v centru Hradce Králové nabízí zhruba 800 míst k sezení a během léta promítá několikrát týdně. Letní kino funguje třeba také i v Trutnově, v areálu Bojiště, kde letošní sezóna začala už 13. června. Zítra tam diváci můžou vidět film Kill Bill, kompletní krvavá aféra. Na film Pod širým nebem můžou lidé vyrazit také do Vrchlabí, konkrétně do areálu Morzinské kaple. Tam ale začnou promítat až 2. července a tím prvním snímkem bude film Pět švestek.
0: A nabídka není jen ve větších městech, že?
1: Je to pravda, zajímavé je, že některá letní kina fungují i opravdu v malých obcích, třeba v Boháňce pod Hořicemi, kde žije necelých 300 obyvatel, letos zahájí už 65. promítací sezonu. Začínají 27. června, tedy zítra, promítat se bude kromě sobot také ve středu a v pátek. Letní kino se chystá také v Rokytnici v Orlických horách, tam budou filmy promítat v Zámeckém parku, a to během Annenské pouti.
0: Václave, najdou diváci letos třeba i nějaké netradiční promítací místo?
1: Určitě, za sebe bych doporučil třeba letní kino v pevnosti Josefov, kde se promítá v historickém bastionu 4. Právě podobná místa dodávají, troufám si říct, letním projekcím takovou jedinečnou atmosféru. Letos tam budou celkem 3 filmové večery, první už 3. července, kdy diváci uvidí komedii Někdo to rád v Plzni. No a v Jaroměři ještě zůstaneme, letní kino se totiž objeví také v Masarykových sadech. Už zítra, tedy v sobotu 27. června od 10. večer tam promítají film Moře na dvoře.
0: Takže možností je letos opravdu dost.
1: Máš pravdu, ať už lidé zamíří do těch zmiňovaných velkých letních kin nebo na jednorázové projekce v parcích, na hřištích nebo třeba těch historických areálech, tak se ale každopádně vyplatí sledovat aktuální program a samozřejmě i předpověď počasí, protože právě tam může termíny promítání v letních kinech ovlivnit.
0: Letní kina v Královéhradeckém kraji jsme probrali s naším reportérem Václavem Plecháčkem. Děkujeme a hezký zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Techno.
2: Družice studentů VUT je už ve startovacím modulu rakety a čeká na let do vesmíru. Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého. Expedice Monoxylon zvládla na jeden zátah přes 100 km na širém moři. Čeští vědci testují palivové články pro vodíková letadla. Vědci vyvíjejí systém s AI technologií pro přesné mapování stavu lesa. Tyto i jiné zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Když vám budeme dělat chutě v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Rozhlasový pochoutkový rok je letos 10. rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už nepřipravují sami, všech 36 výherních receptů nabízí porota společně s našimi profesionálními kolegy. Pouští se do vaření a pečení. Tuto neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic, recept ze 3. místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No, konečně
1: to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovaný.

0: je dneska samá chvála, samý kompliment.
1: Ale byl i dojatý, to když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
0: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
2: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
0: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
3: Likérové řezy jsou opravdu lehké, šťavnaté a také dobře vypadají. Cukrář Josef Maršálek je naučí vás, stačí poslouchat Český rozhlas Hradec Králové tuto neděli po 10. hodině, dopoledne, pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní likérové řezy budou společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a pochoutkový rok tuto neděli dopoledne po 10. hodině.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
3: My vám teď nabízíme Ivetu Bartošovou, pak Karla Gotta a poslední radiobazar tohoto týdne otevřeme právě po písni Karla Gotta Holka v domě. A láska má i zákon, Iveta Bartošová, pro vaše příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem. Hezký den.

0: poslední možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Budeme otevírat Radiobazar, máte připravené inzeráty. Ještě prosba, když budete telefonovat do Českého rozhlasu, zeslabte svá rádia, aby bylo dobře slyšet.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Prosím vás, chtěl bych nabídnout firemní tabule z minulého století, z poloviny minulého století. Jsou dvě, jsou zajímavé, takže sběratel by asi měl zájem nějaký. A jedná se o rozměry 35x80 a 35x50. Je to ve skle a je to podložený folií, takže říkám zajímavý kusy. A na telefon informace 739 172 682.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji.
0: Firemní tabule pro sběratele 739 172 682, telefonní číslo posluchače k doptání. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, prosím, abych rád dal dětské kolo, zachovalé jako nové, to by bylo za 500 korun, pak bych prodal stavební míchačku na beton, domácí výroby, nerezový buben za 1000 korun, dále bych prodal tři kola 650 na 20, je to na AV zimní vzor na diskách. Ty by byly za 1200. Je to na telefon 602 755 932. Nový Bydžov. Děkuji.
0: Zdravíme do Nového Bydžova, také se mějte hezky. Dětské kolo, stavební míchačka, nenes buben, tři kola na AV 602 755 932. Posluchač z Nového Bydžova vám to všechno nabízel v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme i vás, hezký den, hezké odpoledne.
4: A dobrý den. Já bych zopakoval inzerát, prodávám skútr 125. Potom byly by tady stoly, které jsou rozkládací, dají se rozložit do elipsy, jinak jsou kulatý, a jeden ten větší, ten prostě se dá jako roztáhnout, jenom jo, je to třeba pro 10 lidí. Potom by tady ještě bylo motučko, to je kolečko, motorový elektromotorový kolečko. Má tam ještě přídavný kolečka. A to je zatím všechno, takže kontakt by byl, je to na Trutnovsku a kontakt je 605 169 236. A já děkuju.
0: Ať se někdo ozve, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
4: Taky, děkuju.
0: Skútr 125, rozkládací stoly, elektromotorové kolečko, 605 169 236, telefonní číslo na posluchače. Ještě máte možnost, abyste se také dovolali do Radiobazaru. Zkuste štěstí, Radiobazar je tady pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý den, přeji krásné.
0: Také.
5: Teplé, horké.
0: Co pro vás můžeme udělat, povídejte.
5: Prosím pěkně, bychom prodali nové náhradní díly na Škodu MB 100 a 1000. Pouze vážnému zájemci, jsme z Holicka. A ještě by tady bylo staré dřevěné kolečko, dříve stavební. Je 100 let staré, takže ještě tohleto. A bylo by to na číslo 731 589 248. Moc krát děkuju.
0: Děkujeme také za nabídky. Mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
5: Nasledanou.
0: 731 589 248, telefonní číslo na posluchačku, která nabízela v Radiobazaru. Hezký den, dobré odpoledne.
6: No, dobrý den. Prodal bych 4 metráky pšenice, to napitlovaný. Cena 500 korun za metrák. A telefonní číslo 632 856, je to u Hradce Králové.
0: U Hradce Králové, napytlovaná pšenice. Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den. Naslyšenou.
6: Děkuji, děkuju.
0: 605 932 856, pokud máte o napytlovanou pšenici zájem. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazáro, pěkné odpoledne.
7: Dobrý den, já prodávám elektrokolo Gower Grand Lux ve výborném stavu. Je málo jeté, plus baterii a nabíječku. Cena 6,5 tisíce a telefon 603 52 35 62. A je to náchod Bělovec.
0: Do Bělovce zdravíme, mějte se tam hezky, pěkný den, naslyšenou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Elektrokolo s příslušenstvím 603 52 35 62 náchod Bělovec. 726 46 46 46 je naše telefonní číslo. Pokud budete mít úspěch, dovoláte se do Českého rozhlasu Hradec Králové, do Radiobazaru, je to o štěstí. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Já scháním starou otočnou židličku ke klavíru nebo k pianu, teda budem říkat, a potom staré známky, staré pohledy a různé staré tiskopisy. A bylo by to na telefonním čísle 608 971 240. A děkuji.
0: Děkujeme také, nebo respektive ať to dopadne, to vám přejeme. 608 971 240, telefonní číslo posluchačky, pokud máte, nabídněte. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
9: Dobrý den.
0: Poprosíme ze Slapte rádio, děkujeme pěkně.
9: Já bych chtěla prodat Jeepa, auto, je 12 let starý, mám na ní letní i zimní gumy a bylo by to na číslo 605.
0: Ano.
9: 82, 72, 10.
0: A kde ho máte, odkud nám voláte s nabídkou Jeepa?
9: A je to nový Pičov.
0: Nový Pičov. Děkujeme, přejeme hezký denný víkend. Mějte se pěkně.
9: Taky, naslyšenou.
0: Pokud máte o Jeep zájem, 605 82 72 10, nový Pičov. A to byl poslední inzerát nejenom pro dnešní odpoledne, ale i pro tento týden. Radio Bazary uzavíráme.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A zase v pondělí po 15. hodině 35. minutě možnost inzerování ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké odpoledne.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré odpoledne. Dobrý bude určitě i podvečer v naší společnosti, protože dál budeme mít co nabídnout. Ale Špindlerovská pouť, to může být další tip pro vás na poslední červnový víkend. Tradiční záležitost, letošní už 33. ročník oblíbené Špindlerovské pouti. Ona už začala dnes, 26. potrvá do 28. června. Připravte se na víkend plný zábavy, tradiční atmosféry v srdci Krkonoš. Špindlerův mlýn se proměnil v místo plné hudby, tance, vůní a radosti. Čeká vás bohatý kulturní program pro všechny generace. Ode dneška do neděle tradiční Špindlerovská pouť už po 33. Také to běží. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Králové Hradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové dnes mezi 17. a 18. hodinou. Budeme také ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Počasí určitě zajímá všechny, možná slovo trápí. Je na místě velké tropy, jestli zítra přes těch 40 stupňů, respektive o víkendu. Zeptáme se, jak to bude vypadat v Královéhradeckém kraji po 17. hodině. Mluvit budeme o letních kinech, která zahájila sezonu v Královéhradeckém kraji. Také pozveme na dnešní večer do Náchoda. No a souhrn událostí dne po 17. Aleš Cibulka bude hostem Humoriády Českého rozhlasu už za pár minut. Po 16. hodině vás z těchto frekvencí pozdraví. A protože je pátek, Jan Adam, desky, pásky, vzpomínky po 18. hodině. V tuto chvíli ještě stále přejeme hezké odpoledne, ať už Český rozhlas Hradec Králové posloucháte kdekoliv. Karel Sladký přeje dál příjemný poslech našeho vysílání.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří se srazil vlak s nákladním autem. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Mimořádnou výstrahu vydal i Krkonošský národní park. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo podle tamní prezidentky přes 580 lidí. Zítra bude jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezké páteční odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří je zastavený provoz. Osobní vlak se tam srazil s nákladním automobilem. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vrtulník přivezl řidiče nákladního auta do nemocnice. Cestující vlaku jsou bez zranění. Po srážce začala z vozu vytékat nafta a olej. Hasiči místo zajistili a přečerpávají i naftu z motorového vlaku. Na místě je také jeřáb, aby vykolejený vlak z trati odstranil. Na místě je podle Českých drah zajištěná náhradní autobusová doprava. Vlaky by tam znovu mohly jezdit okolo 7 hodiny večer. Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které mohou v sobotu v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů Celsia. V Safari parku Dvůr Králové na Trutnovsku nechystají na tropický víkend žádná mimořádná opatření. Zvířata je podle zoologické zahrady nepotřebují. Lidé se ale při návštěvě můžou ochladit v mlžných branách. Těch je v areálu několik, říká mluvčí zoo Michal Šťastný.
3: Mlžné stanice máme například u výběhu velkých želv a nebo nedaleko pavilonu nosorožců. Lidé také mohou využít možnosti projížďky na šlapadlech a kdo se chce vedru vyhnout, může zcela určitě dorazit třeba v podvečer. Po celé léto budeme totiž mít navíc od 17 hodin snížené vstupné právě pro takové zájemce.
2: Počet obětí včerejšího zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká na turnaji v Bedhomburgu semifinále. 11. hráčka světového žebříčku si zahraje poprvé v kariéře mezi nejlepšími čtyřmi na trávě. V těchto chvílích nastupuje proti Rumunce Ruseové. Počasí. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách kolem 32 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dejte pozor na kompletní uzavírku silnice u Horní Dobré Vody u Hořic u železničního přejezdu, kde pokračuje vyšetřování nehody. V tomto místě počítejte s objížďkou a jeďte opatrně. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co jste z toho zdrudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
4: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory, dáme.
5: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
4: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
5: No, tak co nám chybí?
1: Humoriáda.

0: humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco jak s tím to Alešem. Tomu,
1: a on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují,
0: no,
1: ty čupřiny, že jo, furt to
0: tak těma mobilu, tam se vidějí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu. Takže uh-huh. Ale je to
0: tak tam zajdu taky. Myslíš, že Kuba
1: tam
0: si poradí s tím?
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, vlastně. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, která jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
5: No,
4: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídivaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav Karviné.
5: Hezký den, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou. Hezký den. Víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló.
5: Haló, haló.
7: Starší Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice.
5: Chtěl
8: jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Hercu. Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu
3: řekni
5: rovnou říct.
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Háze. Hugo Háze je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy, Hugo Háze, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No,
5: samozřejmě.
3: Tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, no, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný. Hmm.
3: Tak jo, jsem se zamyslel, zaspomínal jsem
5: já
3: si,
5: koukám,
3: ale...
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic. Je.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Máme, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Co Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
10: Ojele! My máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: Máme město. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
11: Jak je nám ten člověk vzácnej, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Letošní léto.
1: Letošní
2: léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto. Ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom

0: Haló.
1: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
1: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
1: Číslo dvojka, já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych pívaj z více.
0: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
0: děkujeme.
3: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji moc.
3: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
3: A dám si Ačko.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko a děkuju, že nám v těch horkých dnech takto se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano,
0: numero
2: jenom dvojky a šestky,
0: nám to připomíná.
2: Ano.
4: Mějte se pěkně.
0: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
5: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
0: Ano, agence Rast, jsem zaslechl správně, dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať
2: no,
0: nezdržujeme, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
0: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. A mluváme se panu Genzerovi příště. To
0: ano, a nebo možná ještě dneska. Ještě...
2: Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde. Čas.
0: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
0: Bude Shakespeare.
6: Tak koukněte, co, druzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
7: No jo, ale kde jsou ty čtyři čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
8: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prej tam delegaci afrických pionýrů.
6: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další čtyři krávy.
7: Hele,
6: jdeš to?
7: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
6: Aha.
7: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidivajzlicích pálenou.
6: Správně, ano, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
8: Míte, kam dáme ty slepice?
6: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
8: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že tě slepičák záděj, ne?
6: No jo, to je
7: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
6: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
8: No, ale která?
6: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
2: No jo, to ano.
6: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
9: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
6: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
7: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
6: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
7: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
6: Ale já myslím něco hmatatelného.
9: Hmatatelného, jo?
6: No.
9: Tak v tom případě jedině Mirovická.
6: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
7: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
6: No správně, ano. Schváleno, soudruzi.
9: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky?

0: tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
1: No jo.
2: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
1: No právě. No. No.
3: To je starost.
0: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
3: Prosím.
0: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivadlici.
4: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
5: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Všechno
1: tak
0: vím,
1: prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Žádné zvuky.
1: Ne.
0: Za A.
1: Ne.
0: Nové odrůdy jarní cibulky, za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky, anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem z zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili,
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jednoho. Jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že tam bych mohl rozdělat na 3 chleby a v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám. aby to bylo.
0: A myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadáme jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
4: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
5: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
6: Bílý nebo černý? Jsou ti černý?
7: Černý, měnej. Sváděla jsi to?
6: Zapomněla jsem.
7: Od koho je káva?
6: Od Žida.
8: Od Žida?
7: A proč ne ze spolku?
6: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
8: Měli zavříno.
7: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak se veče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně já beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový se berou potom
4: už celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale polecí, to musím, že... Jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: U Hořic v Podkrkonoší se srazilo nákladní auto s vlakem. Porota doporučila dva návrhy budoucího centra Špindlerova mlýna. Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Zítra bude jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Dopravní nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Ostroměří a Hořicemi v Podkrkonoší. Nákladní auto se tam odpoledne srazilo s osobním vlakem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři vrtulníkem převezli řidiče auta do nemocnice. Cestující vlaku jsou bez zranění. Z nákladního vozu po zrážce začaly unikat kapaliny a nafta. Zásah bude podle Kavky trvat několik hodin.
2: Ten nákladní automobil je značně poškozen, poškodil i kolejiště Pražce, tam se bude muset udělat nějaká oprava. Co se týká vlaku, tak ten je vykolejen dvěma nápravami, takže na místě je i jeřáb hasičů správy železnic.
1: Cestující můžou v úseku využít náhradní autobusovou dopravu. Podle Českých drah by tam mohly vlaky znovu začít jezdit kolem 7 hodiny večer. Špindlerův mlýn na Trutnovsku zná výsledky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí podobu centra města. Odborníci vybrali návrhy týmu Sadovsky and Architects a ADR. Podle nich nejlépe zachycují přeměnu krkonošského města. Výsledky soutěže poslouží jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem, říká členka poroty a architektka Eva Jiřičná.
3: To bude dlouhá doba, než se ten projekt realizuje. A jaký je postup, jaké je přemýšlení těch lidí do budoucna, protože to, co vidíme dnes, tak velice pravděpodobně se trošku změní vývojem a časem.
1: Obec Snižné na Rychnovsku získala třetí místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila především aktivní spolkový život, využívání inovací a chytrých řešení odpovídajících velikosti obce. S oceněním je spojena finanční odměna 250 tisíc korun. Podle nezávislého starosty Petra Jiráska obec peníze využije na další rozvoj a vybavení obecního majetku. V nejbližší době plánuje například pořízení radlice za traktor na zimní údržbu komunikací. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Sport. Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně nastoupí na začátku července ve Švédsku a tři dny potom v Brně proti Estonsku. Zítra se v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
4: Zase je dobře, že si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre. Počasí.
1: V noci bude jasno, nejnižší teploty 21 až 18 stupňů. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 38, na horách kolem 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Trutnově máme hlášenou nehodu v ulici Královedvorská, kde auto havarovalo mimo komunikaci. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: 4,5 minuty po 17. hodině. Karel Sladký přeje dobré odpoledne. Je tady zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Co jsme pro vás připravili, o čem slyšíte? Pokračující horké letní počasí zvyšuje riziko zdravotních komplikací i v Královéhradeckém kraji. Vysoké teploty představují zátěž hlavně pro srdce a cévy. Jak se správně chránit nebo jak správně postupovat při přehřátí? Jak vidí další vývoj počasí v Královéhradeckém kraji odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové? Do sezony vstupují letní kina. A proč si dnes 18 hodin připomenou v Náchodě osobnost Jaroslava City? I o tom ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi, je pátek 26. června. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 26. červnového dne teď shrne Karolina Davidová.
2: Dopravní nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Ostroměří a Hořicemi v Podkrkonoší. Nákladní auto se tam odpoledne srazilo s osobním vlakem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Cestující můžou v úseku využít náhradní autobusovou dopravu. Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požáru v současném mimořádně horkém počasí. Mimo jiné zakazuje i rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích. V Safari parku Dvůr Králové na Trutnovsku nechystají na tropický víkend žádná mimořádná opatření. Zvířata je podle zoologické zahrady nepotřebují. Lidé se ale při návštěvě můžou ochladit v mlžných branách. V areálu nemocnice v Trutnově začala stavba parkovacího domu za bezmála 200 milionů korun. Pětipodlažní objekt nabídne 276 parkovacích míst, včetně stání pro nabíjení elektromobilů. Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové zbývá už jen pár hodin. 31. ročník nabídl rekordní 400 produkcí v kamenných divadlech, ale i v ulicích města nebo v parcích. Muž z Náchodska kvůli investičnímu podvodu přišel o více než 5 milionů korun. Podle policie se nechal zlákat nabídkou vysokého zhodnocení peněz. Náchodští kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z podvodu. Neznámým pachatelům hrozí až 8 let vězení.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji. Na vývoj počasí právě ve východních Čechách se už za pár minut zeptáme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. O víkendu má být až nějakých 40 stupňů Celsia. Nakolik je to tedy reálné v Královéhradeckém kraji, uslyšíte. Ale podle meteorologů mají právě v příštích dnech znovu padat teplotní rekordy. Především seniorům, dětem nebo nemocným lidem tak hrozí přehřátí. Na to, jak se v horku správně chránit a předejít kolapsům, ale i dalším zdravotním komplikacím, se praktického lékaře Zbyňka Cejnara ptala reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Gavříková.
1: Ty teploty jsou extrémní, o víkendu mají šplhat až ke 40 stupňům. Můžeme říct, pro koho už jde v téhle situaci o vyloženě život ohrožující stav a na koho bychom třeba teď v rodině měli dávat největší pozor?
2: Nejvíce ohrožení jsou starší lidé a kardiaci a na prvním místě bychom měli monitorovat jejich stav hydratace a pokud užívají léky na vysoký tlak či na odvodnění, tak je dobré se domluvit se svým ošetřujícím lékařem a tyto léky snížit, protože při dehydrataci, které nám způsobuje toto vedro a při užívání těch léků se ten stav může ještě zhoršit.
1: Sám se s tím teď setkáváte s takovými případy?
2: Měl jsem teďka v ordinaci právě několik pacientů, kteří si stěžovali na to, že jsou slabí a přitom, když jsem jim změřil krevní tlak a potom jsme doplnili krevní odběry, tak bylo vidět, že už jsou dehydratovaní. A po úpravě léku se jejich stav výrazně zlepšil.
1: My to víme asi všichni, že v teple máme více pít. Pojďme ale říct, kolik tekutin už je v takovém teplotním extrému moc a jakých nápojů bychom se třeba měli úplně vyvarovat.
2: Myslím si, že dostatečně bude určitě do 3 litru tekutin. A určitě jednoznačně se vyvarovat alkoholickým nápojům i energetickým drinkům. Ne všichni vnímají jejich riziko extenzivně.
1: Jak v takovém horku ulevit tělu, pokud doma nebo v práci nemám klimatizaci? Co třeba pomáhá víc? Je to ledová sprcha, nebo spíš stačí třeba jenom úprava jídelníčku?
2: Určitě bych nedoporučoval ledovou sprchu, ale spíše vlažnou. A co se týká úpravy jídelníčku, ne ledové, ale studené tekutiny, svíčková s knedlíkama asi není vhodná v tuhle dobu.
1: Jak u sebe, anebo třeba u kolegů v práci poznám, že už to není jenom běžná únava z horka, ale že je to úpal nebo úžeh a je třeba volat záchranku.
2: Určitě pokud ten člověk začne měnit barvu, bude více bledý, bude si stěžovat na únavu, když omdlí, tak je to asi jasné. Jeden z prvních varovných příznaků bude zrychlený dech a opocená kůže, určitě umístit do chladné místnosti, dostatek tekutin, pokud je to možné uložit na lůžko a zvednout nohy a vyvarovat se jakýmkoliv fyzické aktivitě.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: A je to tady, probereme to, co všichni teď cítíme velmi intenzivně. Tomáš Popelka má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Zdravím, přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane Popelko, jak vypadal dnešní den, pátek 26. červen?
2: Tak bylo velice teplý, více tady u nás v Hradci se dostali teploty těsně pod nějakých 35 stupňů. No a víceméně to teplé počasí vám bude pokračovat až do neděle. V pondělí už dorazí studená fronta, ta by začala takové mírné ochlazování. Takže teďka ještě v podvečer z počátku nějaké jasno nebo skoro jasno. No a na horách až polejasno, potom během večera se bude vyjasňovat a teploty nám klesnou během noci na 21 až 18 stupňů, je v horských údolích, tam by to mohlo být někde kolem 14. No a vítr bude fukat slabý, proměnil by do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří. Co se týká zítřka, tak zase bude to velice podobné, jasno nebo skoro jasno. Během na horách až polejasno a teploty by se dostaly až někam k 38 stupňům, vítr bude fukat stále slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
1: Tak to bude sobota, biometeorologická předpověď je vysoká také?
2: Ta bude až do neděle, ta vysoká zátěž.
1: Sobota, vrcholit by to prý mělo v neděli, tak neděle bude taková opravdu tropická?
2: Neděle to bude vůbec nejteplejší, v podstatě ten příliv velmi teplého vzduchu vyvrcholí. Mraky prakticky nebudou, bude nějaké jasné nebo skoro jasné teploty ráno 22 až 18, ale přes den by se dostavili mezi 36 až 40 stupňů, to jako zase ty nejvyšší teploty by byly v podstatě tady dole v Polabí.
1: Já jsem říkal tropická, nevím, jestli proto existuje nějaké jiné slovo, nějaké subtropická nebo subtropický den, protože máte takový nějaký výraz, když už třeba 40, nebo stále to jsou ty tropy z vašeho pohledu?
2: Abych řekl pravdu.
1: Ještě nikdo nic nevymyslel takového k tomu.
2: To ještě nepoužívali.
1: Já nepoužívali, ano. Jsou to teď ty extrémy, které
2: ale
1: prožíváme.
2: Stupňů už je docela dost. Zejší zeměpisné šířky.
1: Určitě, 40. Myslíte, že ta 40, že by ty teploty mohly dosáhnout té 40 někde i v Královéhradeckém kraji v neděli? Že by to tak podle těch modelů, které teď máte před sebou, mohlo být někde?
2: Tak zatím to vypadá, že by to bylo hlavně tady v Polabí, v podstatě asi v Hradci Králové směrem na Pardubice a na Poděbrady.
1: Takže dobře, bude někde na horách, někam na hory zajet.
2: No to asi bude lepší, když i tam bude celkem teplo.
1: V pondělí jste říkal změna, tam bude nějaký přechod fronty, studená fronta?
2: Tam bude studená fronta, ta nám přinese zpočátku jenom mírné ochlazení a objeví se přeháňky a bouřky. V další dnech potom, jak to vypadá úterý, třeba by se objevily přeháňky a teploty by pomalinku klesaly a v závěru příštího týdne by se pojívaly někdy mezi 20 až 22 stupni odpoledne.
1: Ale to pondělí, tam budou ještě vysoké teploty, že? I po tom přechodu té studené fronty.
2: No spíš hlavně ještě před ní, tam by se mohli dostávat někam ještě k těm 30. No a za tou frontou už tam přece jenom od severozápadu začne proudit chladnější vzduch.
1: Když chceme vědět, jak bude v Královéhradeckém kraji, víme, s kým se spojit, s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tomáš Popelka tam má dnes službu. Bude tomu taky o víkendu, pane Tomáši?
2: Ne, nebude. Děkuji.
1: Tak vám přeji, ano, no rádo se stane, tak přejeme pohodový odpočinkový víkend, možná někde u bazénu, nevím, pod slunečníkem.
2: Uvidíme.
1: Tak, mějte se hezky, děkujeme za předpověď, hezký zbytek dne,
2: naslyšenou.
1: Se vzkazem vláhy tady Lucie Vondráčková a pak budeme mluvit o tom, co se chystá v Královéhradeckém kraji. Janské Lázně už připravili a hostí do neděle světový šampionát veteránů v běhu do vrchu. Nejstarší účastník oslaví za pár měsíců 80. narozeniny. Jaký byl první závodní den, tak o tom uslyšíte také v příštích minutách.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Spravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové, den v kraji, pátek 26. června. V Janských lázních na Trutnovsku začalo mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Přihlásila se bezmála tisícovka závodníků z 38 zemí světa. O tom, jak první den vypadá, nám teď popíše jeden z organizátorů, Ondřej Kubík. Ondřej, dobrý den do Krkonoš.
1: Pěkné odpoledne vám i našim posluchačům Českého rozhlasu.
0: Dnes mají závodníci za sebou první ostrou zkoušku, náročný výběh na vrchol Černé hory. Jak z vašeho pohledu ten první den vypadal?
1: My jsme dnešní závod nahoru startovali ve třech startovních vlnách. První dvě vlny běželi muži, poslední vlnu startovali ženy. A jednalo se o závod, který byl dlouhý necelých 8 kilometrů s převýšením asi 850 metrů.

0: zdravotníkům poskytnout první pomoc nebo ne první pomoc, ale asistenci. Závodníci doběhnou vlastně s plným nasazení, až překonají tu cílovou čáru, tak jsou teprve na konci toho závodu. Takže jsme měli připravený tým organizátorů a tuto asistenci a myslím si, že jsme to dneska zvládli na zítřek s ohledem na to, že ještě bude další závod, ke kterému se možná dostaneme, tak ještě budeme posilovat dál občerstvovací stanice a kontroly na tratích.
1: Tak teď k tomu dalšímu závodu. Mm-hmm. Šampionát v běhu do vrchu bude pokračovat ještě zítra. Jaký bude ten zítřejší program? Jak bude vypadat?
0: Zítra by to mělo být z pohledu počasí a toho klimatu malinko přívětivější, protože budeme startovat už 8.30. Je to právě z tohoto důvodu, aby ty závodníci přes to nejteplejší časový období v průběhu dne závodili nebo byli na té trati co nejkratší dobu, takže startujeme až o 8:30. Startujeme z kolonády tady v centru Jáských lázní. Bude se jednat o závod přes 22 kilometrů dlouhý. Takže jak jsem už zmínil před chvilkou, budeme mít nachystáno spousta občerstvovacích stanic, mnoho vody a budeme posilovat ještě více kontroly, než byly dnes, aby jsme měli, řeknu, monitoring nad těma závodníkama co nejpřesnější a co nejdetálnější.
1: To je světový šampionát veteránů v běhu do vrchu, který hostí Janské lázně. Za informace děkuji jednomu z organizátorů Ondřeji Kubíkovi. Ať se vám daří, zdravíme do Janských lázní. Dobré odpoledne.
0: Děkuji moc a mějte se hezky.
2: Den v kraji.

0: Příchodem léta se naplno rozjíždí sezona letních kin v Královéhradeckém kraji. Letos bude hned několik a na film pod hvězdami mohou lidé vyrazit nejenom do velkých měst, ale i do menších obcí. Kde už promítání začalo a kam se letos vydat, to zjišťoval reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Václave, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kde už promítání běží a jaká je letošní nabídka?
1: No tak jedním z největších letních kin v kraji je tradičně Hradecký Širák. Dnes od 21 hodin a 45 minut promítá animovaný film Toy Story 5. Jeho areál v centru Hradce Králové nabízí zhruba 800 míst k sezení a během léta promítá několikrát týdně. Letní kino funguje třeba také i v Trutnově, v areálu Bojiště, kde letošní sezóna začala už 13. června. Zítra tam diváci můžou vidět film Kill Bill, kompletní krvavá aféra. Na film Pod širým nebem můžou lidé vyrazit také do Vrchlabí, konkrétně do areálu Morzinské kaple. Tam ale začnou promítat až 2. července a tím prvním snímkem bude film Pět švestek.
0: A nabídka není jen ve větších městech, že?
1: Je to pravda, zajímavé je, že některá letní kina fungují i opravdu v malých obcích, třeba v Boháňce pod Hořicemi, kde žije necelých 300 obyvatel, letos zahájí už 65. promítací sezonu. Začínají 27. června, tedy zítra, promítat se bude kromě sobot také ve středu a v pátek. Letní kino se chystá také v Rokytnici v Orlických horách, tam budou filmy promítat v Zámeckém parku a to během Annenské pouti.
0: Václave, najdou diváci letos třeba i nějaké netradiční promítací místo?
1: Určitě, za sebe bych doporučil třeba letní kino v pevnosti Josefov, kde se promítá v historickém bastionu 4. Právě podobná místa dodávají, troufám si říct, letním projekcím takovou jedinečnou atmosféru. Letos tam budou celkem 3 filmové večery, první už 3. července, kdy diváci uvidí komedii Někdo to rád v Plzni. No a v Jaroměři ještě zůstaneme, letní kino se totiž objeví také v Masarykových sadech. Už zítra, tedy v sobotu 27. června od 10:30 večer tam promítají film Moře na dvoře.
0: Takže možností je letos opravdu dost.
1: Máš pravdu, ať už lidé zamíří do těch zmiňovaných velkých letních kin nebo na jednorázové projekce v parcích, na hřištích nebo třeba těch historických areálech, tak se ale každopádně vyplatí sledovat aktuální program a samozřejmě i předpověď počasí, protože právě tam může termíny promítání v letních kinech ovlivnit.
0: Letní kina v Královéhradeckém kraji jsme probrali s naším reportérem Václavem Plecháčkem. Děkujeme, hezký zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Dnešní večer můžete prožít v muzeu Náchodska. Chceme vás teď pozvat na dnešní večerní vernisáž velmi zajímavé výstavy Jaroslav Cita a film právě v muzeu Náchodska. A pozveme s mluvčím muzea Tomášem Menecem. Tomáši, zdravím a přeji hezký den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Připomeňte, čím je výjimečná právě osobnost Jaroslava City.
1: Tak my jsme vlastně tuhle výstavu uspořádali u 100. výročí narození Jaroslava City. Je to vlastně rodák z nedalekého Vysokova, což je kousíček od Náchoda. A zajímavý to je hlavně tím, že on má takový nezaměnitelný umělecký rukopis. On vlastně dělal jak animovaný film, tak i jako jiné věci. My to máme tedy zaměřený hlavně na ten animovaný film. A máme tam zmíněný primárně večerníček o Maťovi a Klinčekovi, který byl vytvořen pro slovenskou televizi. Původně měl být teda vytvořený pro českou, ale ta ho nějakým způsobem odmítla, takže ho Jaroslav Cita dostal na Slovensko a má 100 dílů, což je vlastně nejdéle vysílaný večerníček, jaký byl v animované tvorbě vytvořený.
0: Takže v muzeu Náchodska se bude dnes od 18 hodin promítat, budou se pouštět ukázky z jeho filmové práce?
1: My tam máme vlastně hlavně obrazy, ale zároveň tam máme vlastně 3 díly večerníčku v takové vlastně místnosti tam udělaný, takže když návštěvníci přijdou, tak se můžou 3 díly prohlédnout.
0: Díky komu mohla vzniknout tato určitě velmi zajímavá výstava?
1: My máme vlastně ty obrazy zapůjčené od 2 sběratelů. Máme to od paní Křivské z Úpice a od pana Macka z Vysokova. Máme tu výstavu relativně dlouhou, máme ji až do 10. ledna 2027, s tím, že přes léto je otevřeno od úterý do neděle.
0: A ještě mi řekněte, čím vás osobně třeba překvapila nebo zaujala, když jste to chystali, Tomáši?
1: Já si přiznám, že jsem ten večerníček vůbec neznal, ale zaujala mě celkově ta jeho tvorba, takže pro mě to bylo překvapení celkový.
0: Maťo a Klinček, teď už ho zná i Tomáš Menec, mluvčí muzea Náchodska, který nás pozval na dnešní 18. hodinu na vernisáž výstavy Jaroslav Cita a film, která bude věnovaná právě tomuto významnému náchodskému rodákovi a výtvarníkovi. Děkujeme za pozvání, ať se dnešní večerní vernisáž 18 hodin vydaří a pak tedy ta výstava, která bude k vidění až do 10. ledna. Tomáši, děkujeme za krásné pozvání na Prahu víkendu. Mějte se hezky.
1: Děkuju, také přeju krásný den a budu se těšit na viděnou na výstavě.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl pátek 26. června. Co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra v sobotu 27. O čem budeme vysílat? Oblastní nemocnice v Náchodě pořídí jako první krajské zdravotnické zařízení v regionu robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje za 37 milionů korun podepsali zástupci Královéhradeckého kraje a vedení nemocnice. V Náchodě jsme natáčeli a tak vám zítra v našem vysílání o novém robotickém operačním systému povíme víc. Budeme i ve Vamberku. Tam zítra skončí mezinárodní krajkářské slavnosti. Závěrečný den nabídne výstavy, podhorlický jarmark, módní přehlídky, koncerty. A my vám v našem vysílání nabídneme hodinový přímý přenos z mezinárodních krajkářských slavností mezi 14. a 15. hodinou. Tak odpoledne nezapomeňte poslouchat. Koupaliště Floš na Hradci Králové reaguje na tropy, prodlužuje to otevírací dobu. Od kdy a za jakých podmínek, to se také zítra z našeho vysílání dozvíte. A budeme i v parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde začne zítra v poledne jednodenní multižánrový hudební festival Bloodfest. Kolik očekává návštěvníků, jaká budou dopravní opatření a další praktické informace nabídneme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové i ve zpravodajských relacích. 17 hodin 55 a půl minuty uzavíráme zpravodajsko-publicistický souhrn dne Den v kraji. Tím vás provedl Karel Sladký. Hezké páteční odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: A po 18. hodině po dalších zprávách Českého rozhlasu už desky, pásky, vzpomínky a Jan Adam. Jan Adam bude u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a pozdraví vás hned po zprávách po 18. hodině. Přejeme příjemný podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Absolutní český teplotní rekord by mohl být překonán v sobotu i v neděli. V krajské nemocnici Trutnov vzniká parkovací dům. Muž z Náchodska kvůli podvodu přišel o více než 5 milionů korun. Zítra bude jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna roku 2012 a činí 40,4 stupně. V areálu nemocnice v Trutnově začala stavba parkovacího domu za bezmála 200 milionů korun. Pětipodlažní objekt nabídne 276 parkovacích míst, včetně stání pro nabíjení elektromobilů. Důvodem výstavby je podle zástupců hejtmanství současný nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice. Hotova má být příští rok v září. Muž z Náchodska kvůli investičnímu podvodu přišel o více než 5 milionů korun. Podle policie se nechal zlákat nabídkou vysokého zhodnocení peněz. Náchodští kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z podvodu. Neznámým pachatelům hrozí až 8 let vězení. Policie o tom informovala na webu. Policisté před podvody varují. Pokud lidé peníze odešlou na zahraniční účty nebo do kryptoměn, jejich dohledání je podle policie extrémně složité, většinou nemožné.
3: Sport.
4: Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakariová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno, nejnižší teploty 21 až 18 stupňů. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 38, na horách kolem 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a vyohlásí trojku, vysokou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dejte pozor na nehodu na výjezdu z Hořic směrem do Miletína, kde havarovalo auto. V tomto místě očekávejte možné komplikace a jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta, váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala ji v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Edar Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králová a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila.
2: Loňský

Už jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vše.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila – těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Do Hradce Králové míří desítky historických aut a motocyklů. Večer projedou historickým centrem. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Mimořádnou výstrahu vydal i Krkonošský národní park. Čeští hasiči a záchranáři zítra odletí do Venezuely. Zítra bude jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradci Králové začne večerní jízdou historickým centrem tradiční setkání automobilů vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů. Stroje vyjedou v 21 hodin z Masarykova náměstí. Start doplní rozsvícení acetylenových a petrolejových lamp.
4: Program 20. ročníku akce Loukotě a řemeny pokračuje v sobotu na Masarykově náměstí dopolední výstavou od 9 do 10 hodin. Po ní se stroje vydají na celodenní výšťku směrem na Jaroměř. Od 11:30 si je návštěvníci prohlédnou na nádvoří hospitálu Kux. Trasa pak pokračuje na přehradu Les Království a přes Hořínivec zpět do Hradce Králové. V neděli budou automobily k vidění na hrádku u Nechanic. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
3: Správa Krkonošského národního parku dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které mohou v sobotu v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů Celsia. Ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou upravili péči o klienty. Důvodem jsou teploty přesahující 30 stupňů. Ty můžou být pro klienty ve vysokém věku a trpící chronickými potížemi nebezpečné. Podle vedoucí týdenního stacionáře Petry Šírové z oblastní charity Rychnov nad Kněžnou zvyšují riziko zdravotních komplikací a zhoršují také projevy demence.
5: Vlastně je těžký rozlišit ten moment, kdy se jedná o apatii, nějakou únavu jakoby z těch vysokých veder a kdy se jedná vlastně už o nějaký opravdu jako zhoršení toho základního onemocnění. Děláme opatření, hodně jsme teďka zasadili do jídelníčku zeleninu a ovoce, hodně jako měníme i tekutiny, hodně dáváme minerální vody, hodně čistou vodu, jo, džusy, hodně šťávy.
3: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí do Venezuely zítra dopoledne. S následky rozsáhlého zemětřesení tam bude pomáhat 70 lidí. Budou mezi nimi hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Kdy přesně se český tým zapojí do záchranných prací, zatím není jasné.
2: Sport.
3: Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil v národním týmu.
2: Počasí.
3: Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách kolem 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu máme aktuálně hlášenou v Hradci Králové v ulici Malšovická u fotbalového stadionu, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste a dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme podle jednotlivých podvýznamů, dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet, nebo
2: tak
1: nemá
2: tu schopnost. Tak se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože...
1: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou ve vysílání.
2: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně legrační.
1: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
2: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až na 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jakoby plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
0: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nezvá.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
5: Ne.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že jako, jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy dělohu. Mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního, ano. On teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne,
2: změnit.
0: Vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páteř, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako do kola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glykalazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.

0: Mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
1: Vykroužený otvůrek.
0: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
1: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
2: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou, podrázkou. Říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
0: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Spíš.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, tamogeneraci, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní si je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju, v minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolioza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
3: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
4: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
3: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
5: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
3: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
6: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
7: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
6: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
7: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
8: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
7: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendernails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Fredici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's the Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Willieho Nelsona je po Mejdanu The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter, dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší kantry před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule, odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc. Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snazší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbo okružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu Ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, ha? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
0: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
5: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
0: Prosila maminku.
5: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
0: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
5: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
0: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
5: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
0: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
5: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
0: Ptala se.
5: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
0: No a jaké to tam bylo?
5: Je tam hezky, světlo a teplo.
0: A co ještě jsi tam viděla?
5: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
6: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nadělá plno křiku, ale neublíží.
5: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
6: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepík viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
4: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
4: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
4: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
5: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
4: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
5: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
6: Uhni, tohle je moje cesta,
5: huhňal a ošklivě se mračil.
4: Je, to jste vy,

0: tím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
0: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
2: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
2: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
2: Nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Radio Raky Blinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláčku táhlel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slez s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantarivu,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla? Opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo zakládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řeklo sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajitě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajita. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajita se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajita. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajita. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajita, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuju dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2:23 můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen doplavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen doplavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou doplavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: No to jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu, obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě no, čistě ne, vaše věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje. I když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná. Nechutná. Mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá, ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát,
0: a udržet to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala, že mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty, půjdu po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuji, no, a mějte se hezky.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale ne. Gratuluji. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát. A říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochvalte se. Nikdo to za vás lépe neudělá než vy sami. Opravdu pochvalte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku, já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi jako k nejpřirozenějšímu pohybu. Ano, a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát, Luboši.
1: Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá než my sami. A no, nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju
1: tak
0: dobrou noc, Luboši.
1: Dobré a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není
0: Nemusíte říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela dopoděbrat, i když teda já propaguju pořád Hodonina, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, hodotrysky a to právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinové. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty dávali ty medaile a výhodno pracovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku je to kilometr, my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaili. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné. Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: pořád.
0: pohyb, aby ano, se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak tomu pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda a je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: tam začala jste
1: teda.
0: Hezky letní prázdniny. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kilogramů, a to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku, že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculata, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako ale... lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu.
0: Jo.
1: Nadváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano.

0: takže bolesti mám, takže to ne, žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 rokov v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
1: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu. No.
0: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální konfekční nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
1: Takže tady by se, já už to...
0: Já jsem rokem a půl, no, jsem byla, jako, chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to teďka horčí všude. Ozempic.
1: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
0: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
1: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
0: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
1: Takže je to genetické, se ptám.
0: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky Bohunicích neurologie.
1: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
0: No, ale, no a tak, oni nebudem, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, dětka na mě, říkají velmi, kvůli mi nechceme, aby si umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
1: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
0: Jo.
1: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
0: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
1: to bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
0: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pítat. Víte co?
1: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou.

0: noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl dvakrát před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné a takový, takže asi... A takový, takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mě osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý
2: zdravím
1: večer.
2: Všechny posluchače. No, já jsem mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocím.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za 10 dní, ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, anebo musíme mít míň než 80 kilo.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, anebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
1: No, to je sice a dieta je hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
2: Ale
1: moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba
2: ne,
1: je to chodba paneláku.
2: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já na žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jevo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovali.
2: No,
1: děkuji.
2: Tak jo.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů. Nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit čatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, no, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Anžel byl ze Slovensku, tam jsme měli chalupu, ubyteše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle
1: ano,
0: vás
1: ano, to bylo
0: návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím
1: ono se to no. Nosí, ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará, jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: Ale tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně
0: a
1: hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji, děkuji, no chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Dobrý,
0: to já díky
1: noc.
0: Vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha. Abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolí, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku tak kilo a půl za měsíc, což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jojo efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchto těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych to i mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Až zrovna do 120. To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec kusy na trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jedno do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumína takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona zase dojde tady k tomu umývadlu. Tak zase jsem došla, teď zpátky, a nacvičila mě, a pak spěchala na vlak, tak jela domů, a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem, a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozklíčovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak, že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten mozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že bych, a i v té stravě teda, já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je tam je vrch, tam je kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsem viděl jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád v takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
1: ne.
0: To nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to, já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z postelí snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat. Protože bydlím kousek od Labe, takže jako Klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo? Takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesníma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běhla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicním nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já... Teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň.

0: Pálky, tak jste zase to o krok vůbec, dál.
1: Já jenom vodu a já toho svatýho moc necním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuji a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám

0: za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Mm-hmm. Jenže to už zase byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám dvě slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude sticha, tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno, a já jsem taky mýval 116 kilo, ty ses pěkně spravil.
1: Ano, ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teďko bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano. Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli. Dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo, a jako přílohu Můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. Hmm. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Hmm. Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Uh-huh. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No Rudo, ale řeknu vlastně... vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo dohru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kil za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo? Doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehdy frčeli udírny, každý stavěl udírnu, udíl, nakládal, šili jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný pražce tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jejím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
2: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten figumovaný, vykastrovaný eunuch Boucha.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení. Dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka Vidalbe.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
9: Já už mám všechno, to víš, teď už snažím se být dobrý.
10: Ahoj.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
10: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
9: Skoro.
8: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
10: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty seš tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
10: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Nevím.
10: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
10: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
8: Co jde?
10: Dobrý počtář.
8: No, dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
11: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj lásky číslo 10.
10: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
11: No, to je dobře, ale jo. Máš třeba věc drážistu?
10: No, asi ne.
11: No, co?
8: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
10: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
10: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
12: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slavia vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botác
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju, a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je... Já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový. Tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu. Tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku? Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle. Ano. A levnější než ten Bruegel. A barevnější. Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz? 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí svíčkovány. Já taky ne. Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
5: Tebe pochválil, vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera. Co z toho neumíš. Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct? Ano.
6: No, prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene štyme Ausprák. Ty seš goldene štětec Ausprák.
0: K majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
7: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam

0: Tu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Tu, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu praporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout a z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: Tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidra, my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šípa Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a Redej a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
5: On tomu já počítač myslíš, no, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, já jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafe. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem udělal, jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je
6: a, ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl svou druhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně sprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbosti.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Kmedovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochla jste jednoho.
0: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.